0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jergot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Musím fej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Dexter's Bridge. Let's go.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
3: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje hemelka.
2: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jiní to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponě vidíš, jaká seš.
2: No Ránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a věší to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak se dělo, otočte.
3: Sedněte si, dělo, sedněte, pomalu.
1: No, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku, je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou malničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To je pravda.
2: Vody beton plave. Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda

smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr.

0: si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Dětem v základních a středních školách začíná po dvou měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. V některých školách přivítají děti kromě učitelů jako každý rok i politici. Stát by měl příští rok hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun. Deficit by podle návrhu, který vládě předložil ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard. Itálie prodloužila o dva týdny na letištích a v přístavech kontroly cestujících ze Španělska, které zavedla od 1. srpna původně na měsíc kvůli migrační krizi ve španělském africkém městě Ceuta. Španělská vláda podle deníku El País v reakci na krok Říma taky prodlužuje kontroly cestujících z Itálie o dva týdny. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během nepřechodně oblačno až zataženo, hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak se budou maxima pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Na D1 opatrně ve směru na Ostravu na 193. kilometru se srazily tři osobáky a nehoda se řeší i taky na D2, tam se srazila dodávka s náklaďákem ve směru na Bratislavu na 53. kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Pěkný start do novýho měsíce vám přeje Honza
1: a Zuzka.
3: Je 6:03 prvního září, úterý, jak se to říká, někdo září, někdo v září. Takže ze začátku tohohle měsíce září někoho čeká opravná maturita, ale hlavně smradí jdou do školy, rodiče slavějí, že bude doma klid. No a pak taky učitelé se vrací do práce.
1: Ano, ty už tady brečíš kvůli tomu měsíc dopředu.
3: Já chci ještě prázdniny. No a zatímco někteří se vrací, tak někteří se naopak odvrátili a odjeli.
1: Naše
3: Anabel přesně už touhletou dobou doma nakopává nějakou 1200 trosku, nakládá mámu na korbu spolu s, jak se tomu říká, když to jsou...
1: Neteřema.
3: Zahazuje plachtu a startuje směr Británie.
1: Já doufám, že už neposlouchají v autě, že maminka Anabel neslyšela, že ji nakládá na korbu. Jinak by byla určitě velice ráda.
3: Já myslím, že by jí mohla nakládat ještě jinak. Jedeme na muziku radši. Kabáti, Bandity di Praga, takhle po ránu 1. září.
0: Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Je 12 minut po 6. úterý 1. září. Děti se nám vracejí do školy. No a škola, to je dům plný otázek a odpovědí na ně. Takže Zuzko, představ si, že jsi teď ve škole, já se tě jako pan učitel zeptám, co děláš po škole?
2: To jsem nesnášela, teda tuhle otázku jsem nikdy nedostala, ale...
1: To si tě ptali takhle běžně.
2: Nesnášela jsem stát před tím, jak se tomu říká.
1: Před učitelem, před katedrou.
2: Myslela jsem tabuli.
1: Tak. Před tabulí, no a když učitel stál před tebou, tak to bylo hezký, ne?
2: No nádherný, tak povědej, pane učitel.
1: Já bych se chtěl zeptat, jestli si pamatuješ, co tenhle týden rozdáváme.
2: Pamatuju, překvapivě. Himmel Herrgott Fest.
1: No tak to je krásný, víme, kde to je.
2: Vím, že jsme to včera řešili, že jsi řekl, že je to v Plaze, v Plzni. Aha. A ono je to za Plazou, v Plzni. Aha. V amfiteátru.
1: Hezký, krásně, no a kdy to je?
2: No, to je otázka, dobrá. Myslím si, že je to teď o víkendu, v sobotu.
1: Co? Ano.
2: Jo?
1: A víš, kolikátýho je o víkendu, sobotu?
2: Ježišmarja, tak dneska je první.
1: Doplňková otázka.
2: Pět.
1: Krásný. No normálně.
2: Už jsem se ale zapotila trošičku.
1: Kdybych tě měl známkovat, tak jednička s hvězdičkou dvakrát podtržená.
2: Krása.
1: Tak pak mi přijď do kabinetu, přines mi sešítek a já ti to tam vylípnu. Přátelé, pokud byste taky chtěli jedničku s hvězdičkou a dokonce dvakrát na dva lístky na Himmel Herrgott Fest, kde uvidíte jednak pány Trautenbergy, protože to je jejich festiák, jednak Horký Žeslíže, jednak Waldegang a jednak ještě nějaký vzácný hosta, tak není nic jednodušší, abyste si volupeny napsali buď do našeho messengeru na Facebook nebo do zkazu na Instagram a při úterku rozdáváme do 8:30. Jo a nezapomeňte tam připsat telefonní číslo, za to dostanete tu hvězdičku. Tak asi držíme palce.
2: Ano.
0: Rock Radio.
1: No a teď už Alana Miles, Black Velvet.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Je 6 hodin a 23 minut, máme úterý 1. září, nový měsíc a i dneska, přestože jdou děti do školy, tak má nějaký chudák svátek a tím šťastlivcem je dneska Linda. Případně Jilí, Samuel, Egona, Rosalinda, Samo, Samuela a Sixtus. Zuzko, Samo Klein.
2: Samo, já nevím, ty každý den vybereš jména, který jsou vymyšlený a vůbec neexistují, protože to není možný prostě.
1: Samuel třeba, existuje Samuel Klein.
2: Samuel, jo, no, ale jako Samo, nevím.
1: Já úplně na pískovišti slyším, Samíku, pojď domů, pojď, musíš do školy, vem si aktovku.
2: Lehni.
1: Přesně, a vyndej z ní tu schnilou svačinu, co tam máš od června. No hele, takže všem Lindám a ostatním přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A co se týče oslavenců, člověče, dneska tady nemám žádný běžný. Nesplnil jsem evidentně svůj domácí úkol správně, ale mám tu aspoň jednoho muzikanta.
2: No.
1: 42 let slaví americký kytarista Joe Truman z Fall Out Boy.

0: Nebral jsem ukázku, kde ta kytara není. To nevadí. No, takže každopádně přejeme všechno nejlepší a protože tu paní dneska není, tak...
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
2: Tohle je moje noční můra, to už se v životě nezbavím.
0: Jakoby to s námi byla.
2: Záhra.
0: Nebo i každý den, co to Anabel nebude, tak tohle tu bude.
2: Ura.
0: Takže přejeme všechno nej a za chvíli Aleš Brychta, Barák na odstřel.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Aleš Brichta nám ostřel barák na Rock Radio 5:30. Je 1. září, úterý, a Zuzka už připravila rychlý zprávy o tom, jak jdou děti do školy.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Evropští ministři financí a další představitelé v pondělí kritizovali ruskou účast na jednání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G20 v Americe. Německý ministr financí řekl, že dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, nelze vztahy s Moskvou normalizovat. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa a v roce 2014 a letos získal stříbro.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno, během nepřechodně oblačno až zataženo a na horách přehánky. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak do 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Ostravu. Na 193. kilometru se srazily 3 osobáky. A nehoda se řeší taky na D2 ve směru na Bratislavu na 53. kilometru.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky. Tak jste to slyšeli, přátelé. Lionel Messi nám ukončil kariéru. Zřejmě se zhlídnul v českém rčení, co jsme si, to jsme si. Pojďme dál. Europe, Cherokee.

Tohle byl Europa Cherokee na Rock Radio 8 minut po 6:30 dneska úterý 1. září. Anabel to nemáme, tak si budeme vyprávět o nějakých hudebních novinkách. Jedna je tu teď od Marilyna Mansona. Ten má pro své fanoušky speciální dárek. My jsme se tu nedávno bavili o tom, že měl takový ty sexuální skandály a podobné věci. Tak ne, to není dárek pro fanoušky. Nedávno vydal album One Assassination Under God Chapter 2. No a teď do něj přidává do rozšířené edice novou skladbu, která se jmenuje You Can't Die Young.

0: Já teda nechci nic říkat, ale myslím si, že to není úplně pravda, nemůžeš umřít mladý. Já jsem teďka viděl, jak přebíhali nějaký rodiče s dětma přes železniční přejezd a to dítě tam sebou pláclo těsně před tím, než šel vlak.
1: Tam to málem bylo, no.
0: Tam to málem dopadlo, tak jo, Marilyn, nevím, třeba bys mohl složit nějakou takovouhle písničku o těch blbcích, co přecházejí, když jede vláček. Každopádně novinky si můžete poslechnout na všech streamovacích platformách, je venku od 28. srpna, takže bratru, čtvrtý den v pořadí. Třeba se časem dostane i do našeho playlistu. God knows, uvidíme. Za chvíli další muzika. Valda Gang, 7 dostavníků.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 10 minut bude 7 hodin ráno, máš Zuzko něco, čím mě překvapíš, třeba že někdo zaspal nebo tak?
2: Anabel zaspala určitě, když tady, jo, ona tady nebude vlastně.
1: Probudí se za 14 dní.
2: Ježišmarja, to závidím. No, já mám tady zprávu, že Tiramisu World Cup 2026 v italském Trevisu hledá 130 amatérských ochutnávačů a porotců.
1: Kde?
2: V Itálii v Trevisu hledají 130 amatérských ochutnávačů a porotců a můžeš se tam dostat tak, že 12. září v 10 hodin vyplníš online quiz, bude tam 15 otázek zaměřených na pravidla, historii a tak podobně, prostě všechno ohledně toho tiramisu, a když budeš dostatečně rychlej a budeš to mít správně, tak se můžeš stát jedním ze 130 amatérských ochutnávačů.
1: Doufám, že to je takovej test, jako máte rádi tiramisu? Ano, gratulujeme.
2: Přesně tak.
1: Máte rádi sladké? Ano, gratulujeme. Jste tlustý jako prase?
2: No, asi tak, no. Takže jdeme do toho?
1: No, já bych do toho šel, ale Italové jsou docela hubený na to, kolik toho tiramisu zbaštějí, ne?
2: Já to upřímně nechápu, jak oni můžou být tak hubený, přitom žerou furt jenom pizzu, těstoviny, tiramisu. Docela jim závidím.
1: Já taky.
2: Možná to zkusím takovouhle dietu, to jsem ještě neskoušela.
1: Jako tiramisovou dietu?
2: Tiramisu, pizzu, pastu, všechno, ňam.
1: Takže kromě toho, že my jsme ještě neudělali své tresty za to, že jsme svoji dietu neudrželi,
2: no,
1: tak ty teď máš v plánu nabrat třeba 20 kilo tím, že budeš žrát tiramisu třikrát denně.
2: Ano.
1: Dobře. Jinak letenky do Trevisa, hele, nějakých 1200, jedem.
2: Fakt jo.
1: No ne, 3200, ale
2: aj,
1: skoro.
2: Tak je to dobrý. Tak jedem.
1: I tak bych jel, to všechno za to stojí. Takže 12. září vyplňujeme. Zuzko, díky.
0: Rock Radio.
1: No a teď už Alanis Morissette. Trošku zpomalíme. Ironic. Není to ironický.

0: Status quo na Rock Rádiu uzavírají první společnou hodinku rockovýho rozjezdu toho prvního zářijovýho Rockin' All Over the World. Za dvě minutky bude 7 hodin ráno, Zuzka už pečlivě připravuje další přehled zpráv a pak pojedem další muziku a další povídání, tak zůstaňte s námi.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Premiér Andrej Babiš zopakoval, že kauza Čapí hnízdo je politický proces. Po jednání Bleckého strategického fóra řekl, že jde o trvalý pokus poškodit Babiše v politice. Vrchní soud v Praze v případu potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod. Kriminalisté se začali zabývat případem, při kterém minulý týden v pražské fakultní nemocnici Bulovka utrpěla 24-letá žena při císařském řezu popáleniny. Podle informací deníku N chtěli zdravotníci v závěru císařského řezu ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale splál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, který se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy za zhruba 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Po volném dnu čeká dnes účastníky cyklistické Vuelty 10. etapa. Na kopcovité trase dlouhé 184,5 kilometru musí peloton zdolat 3 stoupání třetí kategorie.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a na horách budou i přehánky. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinde kolem 20 až 25 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Opatrně v Praze v Bubeneckém tunelu se bouralo směr Břevnov, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D10 se pozor ve směru na Liberec na 52. kilometru, kde se srazila dodávka s osobákem. 3 auta v sobě jsou stále na D1 ve směru na Ostravu na 193. kilometru a nehoda se řeší taky na D2 ve směru na Bratislavu na 53. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Abyste si k snídani dali tiramisu, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: 7:03 v úterý 1. září, první zářijový den. Děti se nám vracejí do školy a Anabel se nám naopak ještě nevrátila, ta se vrátí za 14 dní. Přejeme jí hodně štěstí a dobrou jízdu nebo dobrou cestu. Dneska je první školní den, školačky se vracejí do školy. Zuzko, kam se vracíš ty?
1: Já se nikam nevracím, zrovna mi to teďka o víkendu říkala paní v penzionu, kde jsem byla ubytovaná, říkala, tak co, už nám končí ty prázdniny, co? Říkám, co? Jaký prázdniny, to neznám. Už jako nemám děti a sama dítě nejsem, takže pro mě prázdniny nejsou a neexistují, bohužel.
3: A v tom penzionu jsi byla také oblečená jako dneska?
1: Ne, tam jsem byla v cyklistickém oblečení.
3: O, já jenom, abych posluchače uvedl do situace, tak Anabel tu ode dneška není, takže velký kozí trh odešel, ale trošku menší kozí trh dneska přišel, protože Zuzka si vzala šaty a výstřih, nevím, proč mi to dělá.
1: Já to nebylo schválně a zítra přijdu v roláku.
3: Ne, přijď zítra taky takhle, to je jedno, že ty šaty už budou špinavý a smrdět, ale prostě to bude.
1: Tak jo, já budu nosit 14 dní teďka.
3: Hezká podívaná, děkuju. Případně pokud byste někdo jiný chtěli poslat výstřih, tak budete mít větší šanci, že získáte 2 lístky na Himmelherrgott Fest, který rozdáváme i dneska. Je 5.9. tuhle sobotu vedle plzeňský Plazy. Je to akce Trautenbergů, takže tam uslyšíte ty, k tomu přijedou zahrát Horky Žeslíže nebo Valda Gang a taky ještě jeden prej tajný host. Pokud chcete lupeny, napište se o ně do Messenger na Facebook, do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat telefonní číslo. Je úterý, takže rozdáváme po 8:30. Držíme palečky a teď už rybičky 48 Big Beat.

0: Radio. Rokovej rozjezd.
1: Ježiši Kriste, je 7 hodin 11 minut a já mám za sebou nejdelší běh svýho dnešního života.
2: On se asi šel udělat kafe, ale hrozně mu to trvalo, nevím, co jsi tam dělal.
1: No, ten kávovar. Jemu to trvá asi tak dlouho.
2: Nemáš dost, prostě jako já kafe příště udělám, protože na tohle koukat, to je hrozný.
1: Děkuju, já bych taky chtěl, abys mi to příště udělal. Přátelé, dneska je úterý 1. září, slaví se různý zajímavý svátky, například Den pozitivního přístupu k akné. To nevím, co to znamená, kromě toho, že vyberete toho největšího chudáka z party, který ho má nejvíc a všechny ty beďary mu hezky vymačkáte. To mimochodem vždycky dělali moje bývalý přítelkyně, vyžívali se v těch věcech, že když někde něco. Tak ježiš, pojď sem. To ty neděláš?
2: Ne, za mě to fakt hrozně nechutný. Jako.
1: Hnus?
2: Ne,
1: jsou
2: vůbec.
1: I kompilační videa, tak různě po internetu se můžeš podívat, když tak.
2: Ne.
1: No ale jinak je dneska světový den psaní dopisů. Já bych chtěl říct, že mě by se třeba strašně líbilo, kdyby mi nějaká tajná ctitelka, pod trhu dvakrát to ctitelka, poslala obyčejný dopis poštou. A teď nemyslím, že mi chodí výhrušky z finančáku, že jsem nezaplatil daně, nebo nějaký takový ten dopis, kde máš písmenka vystříhaný z novin, kde ti někdo vydírá, abys poslal výkupný, protože ti ukradli křečka. Ale fakt nějaký hezký dopis, to by bylo strašně fajn.
2: Já posílám pohlednice online. To je dobrý.
1: Sice to není dopis, ale můžeš si to naklikat v aplikaci, dát si tam vlastní fotky a fakt to těm lidem přijde. A není to tak drahý. Kolik to stojí?
2: Jo, pár korun. No, jako
1: tři pětky třeba.
2: 40, no, tak něco.
1: Tak přátelé, pošlete dneska někomu hezký dopis.
2: A nám byste mohli poslat do studia.
1: Jo, pošlete nějaký hezký dopis nám do studia, do Messengeru aspoň.
2: Aspoň tak.
1: Třeba. Rock Radio. A teď už Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Rock Radio Stage. Solo pro oslavence.
1: Je 7 hodin 21 minut a Foo Fighters a jejich Window, nová pecka, nám uvedla našeho dnešního oslavence. A tím není nikdo jiný než naše sesterská stanice vysílající v dabu Rock Radio Stage. Dneska slaví jeden rok. Nebo počkej, vy jste dělali vždycky s Anabel takový to wow.
2: Wow.
1: Jo, úplně. My z toho stoupli v radavky. Pokud máte chuť na slušný český rock z našich festiáků, klubů a jiných hudebních zahrádek, a to všechno navíc bez našich blbejch keců, tak nalaďte Rock Radio Stage buď v dabu, anebo třeba v aplikaci radia.cz nebo na webu radia.cz, kde můžete v klidu poslouchat a slavit s námi první narozeniny týhletý zábavní stanice. Pokud nám chcete ujet radost, teda, nebo nám, mě to jedno, ale tady paní, co dělá Rock Radio Stage, tak jí to jedno není. Ta by chtěla, abyste se přidali na sociální sítě Rock Radio Stage, abyste věděli, kdo zrovna slaví narozky, jestli tam máme nějaký akce. Samozřejmě se tam děje spousta věcí, rozdáváme různý lístky. Máme tam dokonce i svoji partu, Zuzko? Nějakou Rock Radio Stage partu nebo něco takového.
2: Víš, to nevím. Ale rozdávalo se tam opravdu hodně lístků, takže se to vyplatí sledovat.
1: Takže gratulujeme, no a co by to byla oslava bez písničky? Jo, ona nehraje.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Já to tak miluji, jeden rok.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: No ale teď zůstaňte na drátě do krádia, protože už za chvíli si dáme Arakainy Dimitri a jejich bouzlivou krev.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky.cz.

0: Rakajin Dimitri, rok 2014 a společná pecka Bouřlivá krev dobouřila jenom půl minuty před půl osmou. Je úterý 1. září, smradě už za půl hodiny budou v lavicích a Zuzka nám právě teď dá další rychlý zprávy.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Evropští ministři financí a další představitelé v pondělí kritizovali ruskou účast na jednání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G20 v Americe. Německý ministr financí řekl, že dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, nelze vztahy s Moskvou normalizovat. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa a v roce 2014 a letos získal stříbro.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude převážně slunečno, polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a na horách i ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty budou na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak do 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Českých Budějovicích se boural na Strakonické ulici. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu a taky v Bubenickém tunelu směr Břevnov. Na D2 se bouralo ve směru na Bratislavu na 13. kilometru a na D10 se pozor ve směru na Liberec na 52. kilometru.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

0: YouTube a Vertigo na Rock Rádiu v 7 hodin a k tomu 38 minut. Já to mám teďka jednu, nevím jestli smutnou zprávu, ale frontman Twisted Sister Dee Snider utrpěl nepříjemné zranění, když si hrál se svýma dětma basket v 71 letech. Upadnul, zlomil si pravý rameno, čeká ho několika týdenní léčba a taky operace, včetně výměny ramenního kloubu. Když si vezmu, že to není tak dávno, co byl nemocný a zrušili kvůli tomu tour s Twisted Sister, tak teď to vypadá, že pokud by se měl hrát, tak se zase hrát nebude, protože se bude zotavovat. Možná je to trošku karma, protože nedávno se Dee Snider rozohnil na sítích ohledně Ozzyho Osborna. Spekuloval, že Ozzy nebyl vždycky až tak většinovej autor songů. Třeba album No More Tears, tam je pod spousty věcma podepsaný Lemmy Kilmister jako spoluautor. Texty mu psal kdysi basák Bob Daisley a tak dál a tak dál. A že ne vždycky ty kluci dostali takovej kredit, přestože napsali tu muziku nebo ty texty z většiny. Což samozřejmě se ozvala zase Ozzyho rodina, pak z toho byla hádka na netu. Dee Snider se potom samozřejmě omluvil, že vždycky s Ozzym vycházel dobře, že jsou velký přátelé, nebo byli velký přátelé, nicméně, že bývá trošku citlivej, pokud jde o autorství věcí a podobný kredit, který by si ty lidi konkrétně za to měli vzít. Každopádně mi Dee Snyderovi přejemu. Co to dneska je se mnou, Zuzka, pomož mi.
1: Vypřejeme brzké uzdravení.
0: Tak. Ano, děkuju. Přejeme Dýovi. Jak se skloňuje? Dýovi. Dýmu. Přejeme Snyderovi brzký uzdravení. A za chvíli si dáme jiné kafe a ráno.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
7: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu s kapelou Hinder, Without You, bez tebe, za 10 minut 7, bez tebe, Anabel, kde pak seš? Někde na cestě, už možná v Německu, ve Francii ještě ne, tak rychlá nejseš, protože jedeš nějakou zapráskanou Toyotou, ale každopádně je tu někdo, kdo tě určitě zastoupí, je to on, mého srdce, šampion, Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Většina sportů má své vlastní pomyslné vrcholy, něco, co se může podařit jen těm nejlepším z nejlepších, třeba trojkoruna v cyklistice, tedy výhra na Vueltě, Tour a Giro. V hokeji je svatým grálem trojkoruna Stanley Cup, olympiáda a titul mistra světa. No a třeba v ploché dráze je to zisk titulu mistra světa v jednotlivcích, týmech a pak zisk poháru národů. To se až doposud nikomu nepodařilo, než přišla uplynulá sobota a tento trojprimác jako první v historii připsal australský jezdec Jason Doyle. Se svým klokaním týmem triumfoval na Speedway of Nation ve Varšavě a jen podepsal, že i ve svých 40 letech patří mezi naprostou špičku. Ono člověk musí australské jezdce vůbec obdivovat. Není to u nich jen o té sportovní výkonnosti, která je špičková. Vždyť hned 4 jedou Speedway Grand Prix. A přitom jsou to jezdci ze země, která ani nemá vlastní celostátní ligovou soutěž. Australští jezdci tráví 9 měsíců ročně tisíce kilometrů od domova, mnohdy od rodiny a kočují po Evropě, protože dělat plochou dráhu, to je skoro jak cirkusák. Za jediný týden jsou třeba na 3-4 soutěžích ve 3-4 zemích. Domov de facto žádný, jen dodávka a hotely, občas nějaký ten pronajatý pokojí. To svědčí mimo jiné i obrovské psychické odolnosti těchto jezdců. A tak není divu, že klokani v čele s Jasonem Doylem v sobotu doskákali až na nejvyšší stupínek, což jim kromě domácích fandů přál snad každý.
1: Rock Radio Motokeci.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra

0: Manowar a jeho bojování se světem, Fighting the World, minutku před osmou. Přátelé, za chvíli bude 8 hodin ráno, dáme si další zprávy se Zuzkou a pak nás čeká poslední společná hodinka. Tak mějte pěkný 1. září, za minutu vám zvoní děti.
1: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ. Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další dání. Vše pro bagr, CZ. Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké ráno, bylo 8 hodin, jsou tu další zprávy. Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. V některých školách přivítají děti kromě učitelů jako každý rok i politici. Stát by měl příští rok hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard. Itálie prodloužila o 2 týdny na letištích a v přístavech kontroly cestujících ze Španělska, které zavedla od 1. srpna původně na měsíc kvůli migrační krizi ve španělském africkém městě Ceuta. Španělská vláda podle deníku El País v reakci na krok Říma taky prodlužuje kontroly cestujících z Itálie o 2 týdny. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin a Češky se představí na mistrovství po 12 letech.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách i s přeháňkami. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, jinak se maxima budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
2: No a já tu mám pro tebe lidovou pronostiku pro dnešní 1. září, je pro děvčata, jsi tu bohužel sama, tak to odneseš. Svatý Jiljí, děvčata bílí. Jakože je na bílý.
1: Vůbec nechápu.
2: Nechci vědět čím.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 17,5 kilometru, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na D2 se bouralo ve směru na Bratislavu na 13. kilometru. V Praze se bouralo v Bubeneckém tunelu směr Břevnov a v Českých Budějovicích se stále řeší nehoda na Strakonické.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Abyste měli dobrý start ve škole, protože už tam 4,5 minuty sedíte, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
2: Tam jdu za chvíli. Ach jo, je úterý 1. září, před náma 3. společná hodinka. Uděláme si už za půl hodiny radost, nebo my tady se Zuzkou ne, ale...
1: Ne, určitě ne.
2: Ty mezi tím utečeš. Ale uděláme radost někomu z vás, protože máme další 2 lístky na 4. ročník Himmelherrgott Festu do plzeňský Plazy, lépe řečeno vedle ní. 5.9. Za ní, no jedno, prostě tam to někde je, plzeňáci vědí a ostatní se zeptají. Zahraju vám Trautumbercí, protože to je jejich festiák. Pozvali si Horký žeslíže, Valda Gang a ještě navíc jedno překvapení, který nebudeme prozrazovat, protože ho nevíme.
1: Já to vím.
2: Fakt, jo.
1: Mě to prozradila Anabel, ale říkat se to nesmí. Ale musím říct, že na tuhle kapelu bych šla jako ráda.
2: Jo, já myslel, že řekneš jedinou.
1: To samozřejmě ne.
2: No a jak, počkej, když tě třeba zlechtám, tak mi to prozradíš?
1: Babi jo. Ale nebudeš lehtat.
2: Tak přátelé, vám to neprozradíme, ale překvapení to bude, pokud chcete být překvapení.

0: po půl devátý, pište si Olupeny, máme tu dva. Stačí napsat, že chcete do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte tam napsat i váš telefon, aby jsme vám mohli zavolat. Myslím jako telefonní číslo, ne Nokia 3310. To nepotřebujeme vidět.
1: To nikdo
0: nemá, ne? Třeba, hele, ty fungujou furt, čověče. Zlatý telefony to byly. No a teď už jdeme na muziku. Bon Jovi, It's My Life.

0: rokovej rozjezd.
1: 14 minut po 8 jsem umřel ve tvých náručích Skating Crew a my se jdeme podívat na to, jak děda vzpomíná ve svých análech historických na 1. září. Zuzko, je to pro tebe, ráda lítáš na dovolený a tak, takže pojď. Je to pro tebe. Když letíš na dovolenou, tak je většinou celkem jedno, co máš na sobě, pokud to není něco takového, co máš dneska. Když něco na sobě máš, samozřejmě.
2: No.
1: Ale ne vždycky to bylo tak uvolněný. Těžkou sodu dostal třeba Billy Joe Armstrong, zpěvák kapely Green Day 1. září roku 2011. To není tak dlouho. Letěl jenom po USA z jednoho místa na druhý a měl na sobě skejťácký kapsáče, takový ty, co krásně padají ke kolenům. Jenže to se nelíbilo jedný letušce a hned za ním letadle utíkala, že pokud si ty kalhoty nevytáhne hezky až ke krku a přes hlavu ideálně, takže Armstronga i jeho spolucestujícího kamaráda vyhodí z letadla. Armstronga to logicky urazilo, že někdo řeší jeho hadry, tak jí poslal do řiti. No a za chvíli už je letuška s pomocí ostrahy vyváděla z letadla. Armstrong se ale incidentem pochlubil na sítích sociálních, díky čemuž potom fanoušci naprosto vybombardovali leteckou společnost hejtama a ta se následně musela za celou věc omluvit, letušce vysvětlit, ať si svoje mindráky léčí jinde. Naštěstí teda dneska už nikomu nevadí, že máš na sobě ponožky v sandálech, že na sedadle máš 3 řvoucí děti a že tleskáš už při vzletu.
2: Já si docela právě jako říkám, jestli jsou na to nějaký regule nebo ne, protože jo, asi nějaký, v plavkách jít úplně jako do letadla nemůžeš.
1: Být úplně nahá, no.
2: Jinak
1: to jako záleží a nikdo to moc nereší. Nicméně by mě zajímalo, jestli ta letuška nezaložila třeba nějakou školu, protože já mám pocit, že začala učit, jak si léčit mindráky na internetu a naučila se to spousta komentujících, který na sítích dneska řešejí, kdo má co za hadry a nejen to a spoustu dalších divných věcí.
2: Ano, to je pravda.
1: Takže děkujem. Rock Radio. No a teď už Guano Apes a tvý oblíbený Lords of the Boards, pánové tabulí. Je 1. září, takže je to ideální.

0: Rock Radio. 8 hodin 23 minut, pan Optiko nám tu nechalo číslo a to číslo si zvedne, víte kdo a víte kdy, zítra v 9 u Kamila v rokovém dopolední hvězdný host, protože je tady začátek září, což znamená, že se vracejí vaše oblíbený hvězdní hosti a oblíbený rozhovory hodinový s nima, kdy není žádná muzika, ale je zajímavý povídání s Kamilem. A zítra tím velkým hvězdným hostem bude Honza Křížek. Takže se určitě těšte, co Honza přinese, nevím, o čem se s ním Kamil bude bavit, nevím, napsaný to tu nemám, ale těším se, Honza Křížek je sympaťák, má super tři desky vydaný, pokud znáte, neznáte, některé věci hrajeme i tady u nás v playlistu v rámci slušné muziky, takže se těšte, už zítra v 9 u Kamila na rozhovor první hvězdný host další sezóny našich hvězdných hostů, Honza Křížek. A za chvíli Offspring, Spare Me the Details.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Vše pro bagr.cz.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr.cz.

0: Offspring a jejich Spare Me the Details. Ušetři mě detailů. Dobře.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio Sport.
2: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin a Češky se představí na mistrovství po 12 letech. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. A po volném dnu čeká dnes účastníky cyklistické Vuelty 10. etapa. Na kopcovité trase dlouhé 184 a 3 čtvrtě kilometrů musí peloton zdolat 3 stoupání třetí kategorie. Český cyklista Jan Hirt figuruje na 22. místě.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 28. kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na Kbelské se bouralo v Praze směr Hloubětím, tam neprojedete levým pruhem. Na D1 se řeší taky nehoda ve směru na Prahu, je tam taky neprůjezdný levý jízdní pruh, a to na 17.5. kilometru.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, 5 minut před 8:45. Máme 1. září, děti šly do školy a Dio zpívali Always a Mystery, je to vždycky záhada. A teďka největší záhada je, kdo dostane od nás další 2 lupeny na 4. ročník Himmel Herrgott Festu.
1: No, takže mobily do ručky.
0: Díky.
2: Drbis ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
0: Rock Radio. Je 8:43, jsme zpátky a na telefonu máme slečnu Pavlu z města Touškov. Říkám to správně, nebo jsem něco pokazil?
14: Slečnu ne, ale paní.
0: Slečnu, ježiš, tak to se omlouvám.
14: Jinak
0: já jsem tě omladila, ty jsi starší. Pavli, prosím tě, gratulujeme. Himmel Herrgott Fest je tvůj. Řekni mi, kde leží město Touškov? Máš to daleko do Plzně?
14: Právě, že vůbec ne. Ležíme kousíček od Plzně, nějakých 16 kilometrů bajvoko.
0: Takže bajvoko na kole, nebo tě tam někdo
14: určitě
0: doveze?
14: Určitě, klidně i na kole. Ale pojedeme parta a Neteř se přidá. Budu moc ráda.
0: Vy už trošku jako plánujete, že pojedete?
14: Ano, ano, ano, přesně tak.
0: No a říkáš Neteř se přidá, což znamená, že teda Neteř dostane lístek.
14: Ano, dneska oslaví narozeniny a moc by si to přála, takže bude ráda.
0: Kolik je?
14: Marušce bude 19.
0: Ty varono, tak to už je dospělá paní, ale...
14: No, přesně.
0: To už je velká rockerka, tak jí gratulujem,
14: takže
0: taky k narozeninám.
14: Takže to tam.
0: Super, super, takže to se pořádně zlije. prosím tě, vy tam máte nějaký děti, já tam slyším nějakou
14: ano,
0: školku.
14: Ano, ano, pracuji v mateřské školce.
0: No tak to jsem trefil,
14: takže... Tak máme dneska veselo už.
0: já bych právě chtěl říct, že dneska je 1. září, ale školky, vy jste určitě taky měli nějaký prázdninový provoz, nebo ne?
14: Měli.
0: Takže to není tak veselý jako učitelé na základkách a na středních
14: určitě
0: a na vyškách.
14: Určitě ne.
0: Ale jinak to veselý určitě je, ne? Už tam máte předškoláky.
14: A bude. Ano. Předškoláky, máme malinký, takže se dneska i trošku plakalo, ale bude to fajn. Všechno si to sedne.
1: A ještě nám řekni, na kterou kapelu se nejvíc těšíš? Trautenberg, Horký Žeslíže, Valda Gang, anebo Překvapení?
14: No, Překvapení určitě, se moc těším, mám takový trošku tušení, kdo by to mohl být.
1: No to nám řekni, určitě, koho typuješ?
14: No, já typuju Panoptika.
1: No, tak to jsme zvědaví.
14: No a budeme doufat. A určitě Valda Gang, prostě kapely jsou výborný všechny, takže se těšíme moc.
0: Takže jsme se trefili, trefili jsme se k Plzni, trefili jsme se dokonce do školky, což je super. Jo, ještě mi řekni jenom jednu věc, mě zajímá, pouštíš dětem ve školce nějakou slušnou muziku?
14: Tak s tím začneme teprve, tady začínáš takovým jenom lehčími.
0: Já myslím,
14: ale
0: že
14: určitě budeme.
0: Že takový Five Finger Death Punch anebo Architects, ta jejich poslední diska, to je ideální na děti pěkně po obědě, aby hezky usnuli.
14: Přesně tak.
0: Tak Pavle, prosím tě, gratulujeme moc, přejeme ti, abys měla hezký ráno, abyste si to z neteří pořádně užili, klidně nám potom pošli nějaký fotky. A ještě nám prosím tě zůstaň na telefonu, ať domluvíme detaily. Díky.
14: Moc děkuju, mějte se krásně.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: No a teď, když jsme byli u té školky, tak uděláme Taniny, tohle je Valčík a Dan Landa.

0: rádio.
1: Avenged Sevenfold, So Far Away, tak daleko, 7 minut před 9. dnešní rokový rozjezd, ten s datem 1. září a s nástupem do školy je za námi. My jsme trošku smutní tady, protože jsme doufali, že do školy s vámi budeme nastupovat po prázdninách v plný polní, nicméně Anabel nás trošku zradila, jako kamarádům nám vrazila kudlu do zad. 30krát sebrala peněženky a odjela do Francie někam, takže jí samozřejmě přejem šťastnou cestu, protože touhle dobou tam určitě ještě není. A nějak to tady doklepeme.
2: Jo, doklepeme 2 týdny, to uteče jako voda. Doufám, že přiveze plný batoh kroasánů a dalších dobrot, že si dáme pak
1: to spoločný. Taky doufám, že něco hezkýho přiveze. Já jsem se na vás vyprt, tak Anabel mi mohla.
2: Mohla by, no.
1: No a jinak taky doufám, že ty budeš chodit celých 14 dní v těchhletech šatech, který odhalujou daleko víc, než by si spřála.
2: Teď jsem se potřeboval ujistit, jestli
1: něco nevypadlo.
2: Nevypadlo něco, co nemělo, ale je to v pořádku.
1: Neboj, nic nevypadlo. Přátelé, mějte pěkný zbytek dne, hezký ráno, hezký dopoledne a zítra v 6 zase na značkách. Čau.
2: Rock Radio.

0: Slušnej rok.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
0: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Premiér Andrej Babiš zopakoval, že kauza Čapí hnízdo je politický proces. Po jednání Bledského strategického fóra řekl, že jde o trvalý pokus poškodit Babiše v politice. Vrchní soud v Praze v případu potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Kriminalisté se začali zabývat případem, při kterém minulý týden v pražské fakultní nemocnici Bulovka utrpěla 24-letá žena při císařském řezu popáleniny. Podle informací deníku N chtěli zdravotníci v závěru zákroku ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřená dezinfekcí. Francie od září zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu, který se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Po volném dnu čeká dnes účastníky cyklistické Vuelty 10. etapa na kopcovité trase dlouhé 100 formy. Po volném dnu čeká dnes účastníky cyklistické Vuelty 10. etapa na kopcovité trase dlouhé 184 a 3 čtvrtě.

0: Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Karlových Varech se řeší dvě větší nehody, jedna na Dubové ulici a druhá na Sedlecké, a v Praze máme hlášenou nehodu z Kukulovy ulice a taky na sjezdové rampě do Bubenečského tunelu.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Tak vidíš, Zuzko, kdyby se z toho nebála, tak už si dneska mohla vést ratolest pěkně do školy.
1: Ježišmarja, nestraš takovýma věcma.
2: Teď bys tam jako tak zasněně koukala, jak sedí v té první lavici, víš, a teď jak by bylo jako vyplašený, že by jako koukalo po stropě.
1: Takhle si to ty pamatuješ?
2: Ne, tak jako tak si to tak představuju, že to tak asi je, že jo.
1: Třeba se taky ještě dočkáš.
2: A tak kdo ví.
1: No, no si přejem navzájem,
2: jo, jo, dobrý to je. Takže přejeme hezký 1. září, ne, dneska. Ano. Probírali jste to s Honzou?
1: Školní. Tak lehce. Jsme to naťukli.
2: Dotkli jste se toho. Dobře, tak jo, tak rodiče jsou teď stejně asi ještě ve škole, počítám, tak nás neposlouchají. Takže je to jedno a všichni ostatní jsou na tom asi pravděpodobně stejně jako my.
1: Ano.
2: Takže jdeme na to, 2 minuty po 9. hodině startujeme rokový dopoledne. S vámi je Kamil, 1. září, Zuzce děkujeme za zprávy. Taky. A jdeme na muziku. Tady je Scott Stepp.

0: Píseň, která proslavila Uriah Heep na Rock Radio Lady in Black v 9 hodin a 19 minut. Píseň, kterou složil Ken Hensley, ale David Byron nechtěl zpívat, protože se mu zdála až moc jednoduchá. Na dva akordy tak ji právě naspíval Ken Hensley a stal se z ní obrovský hit, takže paradoxně největší hit Uriah Heep zpívá člověk, který nebyl původním zpěvákem, nebo respektive obecně nebyl zpěvákem kapely Uriah Heep. To jsou někdy takový paradoxy. Když už jsme u těch legend, tak pojďme zazpomínat na hlas Jimmyho Jamesona, kterýho dobře znáte z kapely Survival, ale samozřejmě taky i ze svý solový dráhy a hlavně taky, pokud jste sledovali seriál Baywatch, tedy Pobřežní hlídku, tak úvodní píseň patří jemu. On ji složil a nahrál a naspíval. Prostě byla to velká pěvecká ikona, hlavně strašně příjemný zpěv, hlas a člověk, který měl skvělý písně. Prostě mu to všechno sedlo a bohužel 1. září roku 2014, tedy před 12 lety, nás opustil, bylo mu pouhých 63 let. Já si pamatuju, jaký to byl pro mě šok, protože on byl pořád aktivní, dokonce ještě večer před svým úmrtím odehrál skvělý koncert a pak se to stalo, dostal infarkt, takže bohužel taková smutná zpráva, nečekaná, a myslím si, že tenhle člověk ještě měl co dát hudebnímu světu. Bohužel, tak na něj vzpomínáme, právě je to 12 let, co nás opustil Jimmy Jamison. Pojďme si dát Bastard, dáme si Incubus a dáme si třeba i Iron Maiden na Rock Rádiu.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: První píseň, kterou natočili Godhard se svým novým zpěvákem po smrti Steve'a Lee, tedy s Nickem Mádrem, a píseň Remember It's Me, která pak následně vyšla na novým albu, který navazovalo na novou éru právě s novým pěvcem. Tak to jsme zazpomínali v 9 hodin a 39 minut na Rock Rádiu a teď jedeme oslavovat, protože Rock Radio Stage, naše dceřiná stanice, kterou už mnozí z vás zaregistrovali, a vy co ne, tak si klidně můžete naladit jednak v dabu, pokud pojedete v autě a máte nějaký novější typ, který už si s dabem poradí, tak stačí udělat aktualizaci a naskočí vám tam Rock Radio Stage, případně můžete i na našem webu rokovýradio.cz si kliknout na stream nebo taky na streamech radia.cz, kde najdete Rock Radio Stage. Prostě těch možností je spousta, abyste si poslechli spoustu české muziky, protože přesně to je obsah Rock Radio Stage, kde se věnujeme české hudbě a kolikrát byste byli i překvapený, nebo možná můžete být i překvapený, jaký různý poklady se dají v české historii najít, co se týká rockové muziky. Tak to všechno tam je, samozřejmě standardní scéna, nová scéna, i ta starší a poprokový věci, alternativní věci, takže třeba Laura i Tygři, anebo spousta i dalších věcí, které byste třeba už dneska těžko dohledávali někde, co se týká muziky, že by se dali někde pustit. Tak přesně to najdete na Rock Radio Stage. Ale já jsem chtěl říct, že dneska tady slavíme jeden rok od spuštění téhletý stanice a dle vašich ohlasů jste si ji hodně oblíbili. A pokud se podíváte na naše sociální sítě, tak tam najdete i blahopřání od kapel, který standardně slýcháte na Rock Radio Stage, tak nám přišli popřát a přeju nám všechno nejlepší do dalších let, protože je to ještě řehole, co si budeme povídat. Rok, to je strašně málo, ale důležitý je, že už v téhletý fázi vás spousta poslouchá právě tuhletu stanici. Tak si dejte, no a když jsme u té české muziky, tak u ní zůstaneme i na Rock Radio, dáme si Nouzecnost, ale pak už vám na servíru Edguy nebo třeba Twisted Sister.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahraju v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága až Džorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: hladiny.
1: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Pohodové dopoledne, jsou tady
6: Rock Radio. Zprávy.
8: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýř.

0: lesní požáry a vážná sucha, která poškodila zemědělství a narušila dopravu i energetickou infrastrukturu. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 odpoledne v hale Maxe Schmelinga pro 9000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, přes den přehánky i bouřky a co se týká teplot, 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Dvakrát se bouralo v Praze, jednou v ulici Zenklova, tam je nehoda dvou osobních aut, komplikuje tam průjezd, očekávejte zdržení, stejně tak jako v ulici na Pankráci, taky se tam srazily dvě osobní auta, na místě je policie, která nehodu šetří, tak tam taky počítejte s omezením.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Rokový dopoledne s Kamilem pokračuje dál. Máme 3 minuty po 10. hodině úterý 1. září a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, ale taky si v této hodině řekneme, Dožek to k nám zítra přijde na hvězdnou hodinu, tedy na rozhovor, protože po prázdninách, po letní pauze opět pokračujeme se středečními hosty, takže se dozvíte, kdo v 9 hodin dorazí a s kým si budeme povídat. Teď pojďme na hudbu, čeká nás Marilyn Manson, dáme si Papa Roach a na začátek Harley.
4: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji vostudu, budu jen válit oči, jak se furt ze mě to

Rock Rock Radio. Radio.

0: Tak tohle byly Nightwish, který dozněli na Rock Rádiu v 10 hodin a 20 minut. A za chvíli nás čeká kapela Škvora, sáhneme do historie pro píseň Mí slzy neuvidíš. Nicméně 15. října kapela Škvor vydává svoje nový album, který bude navazovat na to předchozí z roku 2023. Takže po třech letech nová deska vyjde, jak jsem říkal, 15. října a jmenuje se Na hraně. Vy už z něho znáte píseň, kterou Éteru Rock Rádia slýcháte, tedy titulní věc Na hraně, ale ještě se před vydáním dozvíte, nebo respektive uslyšíte další, který je kapela Škvor chystá vydat, aby vás uvedla do děje nový desky. Já už jsem ji slyšel a musím říct, že pokračuje v rámci toho, co Škvor v posledních letech dělají, a myslím si, že budete určitě spokojený. Já jsem si podupával pěkně a celou desku jsem si schutí poslech. Takže se máte na co těšit, ale co je důležitý, nová informace, že konečně už máme i termíny turné Na hraně tour rok 2027, takže se můžete podívat na sociální sítě nebo na webovky kapely Škvor a podívat se, kde všude budete moct Škvor navštívit a užít si jejich nový album, nové písně. Jedná se samozřejmě o jaro, já můžu vypíchnout, jednak je tam hodně koncertů na Slovensku, což je dobře, protože tam mají rádi kapelu Škvor, ale taky samozřejmě u nás. Týká se to Brna, Zlína, Plzně, Jihlavy, Českých Budějovic, Prahy, Pardubic a Ostravy. Tak to jsou zastávky, které nás čekají. Jak jsem říkal, pokud chcete, termíny už jsou zveřejněny, můžete na to kouknout a nakupovat lupeny, abyste měli jistotu, že se na turné kapely Škvor Na hraně tour 2027 dostanete. Tak za chvíli Mí slzy neuvidíš, přidám i Škorpíky a dáme si třeba i Pretty Maids.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Pretty Maids na Rock Rádiu, 10 hodin a 36 minut a já jsem vám slíbil v půl hodiny, že vám řeknu, kdože to zítra dorazí na rozhovor do naší vězdní hodiny, kterou startujeme po prázdninové pauze, takže zítra, středa, 9 hodin, vězdní host a dorazí Honza Křížek, kterýho dobře známe z kapely Volčok Ice, taky samozřejmě v působení s... společně v kapele Blue Effect s Radimem Hladíkem, který se teď momentálně taky ještě věnuje, protože objíždí různý akce se vzpomínkami na Radima Hladíka, takže v tom je aktivní, ale hlavně je aktivní ve svý solový tvorbě. Má za sebou už 3 solový desky a ta čtvrtá se připravuje na podzim, měla by vyjít a samozřejmě se bude i křtít a bude se koncertovat. Takže s Honzou bude o čem se bavit a taky si zahrajeme 3 nové ukázky z jeho připravovaného alba. Takže se máte na co těšit, všechno to probereme a myslím si, že to bude hodně zajímavý, protože Honza má o čem mluvit i třeba ze své minulosti v rámci kapely Volčok Ice, protože tam se v polovině 90. letech dělo hodně věcí, které je třeba i možná dobrý připomenout, aby jsme měli kontinuitu s tím, co právě Honza taky dělá. Takže určitě poslouchejte zítra mezi 9. a 10. hodinou hvězdný host Honza Křížek. Pojďme si dát Vytacit novinku od Europe, taky Pink Floyd a v 11 hodin už odstartujeme elektrický oběd.
1: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: 12. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala o tom dnes čínská vláda. Čína se zavázala, že do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista. Důvod odstoupení české hráčky

0: do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Co se týká našich silnic, tak tady mám upozornění z Jičína, konkrétně v ulici Husova se řeší nehoda osobního auta, překáží tam v provozu. Na místě policie, která nehodu šetří, tak tam opatrně, ale jinak to jezdí celkem dobře v ostatních místech, v těch větších městech a na těch hlavních tazích, kde ladíte Rock Radio. Tak to držte a v pořádku dojďte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: 3 minuty po 11. hodině startujeme elektrický oběd. Ti, co nás poslouchají pravidelně, tak ví, o co jde. Vy, co jste nás naladili třeba dnes poprvé, tak věřte, že v tuhle chvíli máte možnost si nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou píseň. Co k tomu udělat? Stačí napsat na náš Messenger na Facebooku anebo případně na e-mail obec@rokoviradio.cz, cože by to jako mělo být. No a jestli to bude v našich možnostech a schopnostech, tak vám to v příštích 60 minutách třeba zahrajeme. Říkám třeba, protože těch přání je samozřejmě strašná spousta a ta hodinka není nafukovací. Kamil Dráb je s vámi, váš šéfkuchař, a jsem připravený vám to servírovat, stejně tak jako úplně první pochutinu do dnešního menu, která je standardně ode mě, a dneska to budou kysáci.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, dali jsme si kysáky, který jsem zařadil do dnešního playlistu já, a teď už jdeme na vaše vzkazy a na vaše přání. Čauky, chtěl bych poprosit, jestli byste mi zahráli Budiš mu země lehká, Ozzy Osbourna a Mr. Crowley. Moc díky a čau.

Napsal si Radek, který chtěl slyšet právě tuhletu píseň, aby ho rozpumpovala při dnešním dni, což si myslím, že se povedlo. Ale kapela má obrovskou energii, viděl jsem na Masters of Rock, kde ještě po půlnoci rozpumpovala takový počet posluchačů a fanoušků, že to bylo neuvěřitelný. A ta energie se přenesla i teď na Frekvence Rock Rádia. Takže jsme si to užili a pojďme za dalším přáním. To je od Ivany, která píše, že by chtěla slyšet pohodovku od Mira Šmajdy a to píseň Lavina, která je ještě pořád aktuální novinkou z připravovaného alba, který Miro uvede na trh na podzim. Tak tam budeme mít moc poslechnout a vychutnat další písně, které jsou připravené. Zatím je to jenom v rámci EP, kde jsou tři skladby a jedna z nich je právě ta, kterou teď uslyšíte. Takže tady to máš.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné oběd.

strašnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

November Rain na Rock Rádiu, Guns N' Roses, elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání, a na tuhletu skladbu měl chuť Petr. Já tady mám další přání a to zní takto. Ahoj Kamile, mohla bych tě poprosit o zahrání pro našeho Evika, která dneska slaví narozeniny, něco od Argemy, Špinavý záda. Moc děkujeme, základní škola holky z Jaloviska, je tady napsáno. Tak ano, Argema má v repertoáru píseň Špinavý záda, která samozřejmě patří Jasný páce, potažmo hudby Praha, ale Argema ji v roce 1993 natočila na svoji desku poprvé a i dnes se k ní houfně hlásí, stejně tak jako i zpěvák Jarek Filgas, který ji opatřil v roce 1993 hlasem. No a právě v jeho podání si teď tuhletu píseň dáme.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Rock Radio. Rocková muzika. V DABu i FM nebo na radia.cz.

She's got to

Cashback.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, tohle byly Red Hot Chili Peppers, který jsme si dali, a samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání, kterou tam do vás peru teď v této 60 minutovce. A tuhle tu muziku chtěl slyšet Honza, protože je na cestách, tak aby mu to rychleji utíkalo a hlavně, aby se mu dobře jelo. Tak všichni, co jste na cestách, tak jezděte opatrně, ať se nic nestane, ať v pořádku dorazíte. Já tady mám před sebou poslední dvě přání. Jedno z ní na kapelu Lordi, kterou si dáme, to chce zahrát Luboš. A pak tady mám přání, dlouho jsem neslyšela Alžbětu, Čarodějka by byla super pro všechny, co poslouchají Rock Radio. Děkuji, Daisy. Tak to je přání, který uslyšíme teď. Takže dvě poslední skladby do dnešního elektrického oběda. Já vám děkuju za vaše vzkazy, za vaše přání. Bohužel, jak jsem říkal v úvodu, nejsme nafukovací, takže v této hodince už tam nic jiného nedáme. Každopádně zítra opět po 11. hodině elektrický oběd bude startovat. Kamel Dráb vám přeje hezký úterý 1. září, užívejte. A já ještě tady připojuju, ano, tenhle ten vzkaz. Tak jo, tak jdeme na to a tady to máte.

Tak a jdeme do finále v dnešním elektrickém obědě. Ještě než se rozloučíme, tak tady máme poslední přání, který jsem si nechal sválně nakonec, protože dneska slaví narozeniny můj kamarád, souputník, soused a vlastně dá se říct člověk, který mě provázel celým dětstvím a mládím. Odžili jsme toho spolu hodně, včetně toho, že jsme spolu hráli v kapele. A je to samozřejmě Kilda, Petr Bláhovec, který ho zdravím. A ten dneska slaví narozeniny, takže mu přeju všechno nejlepší a samozřejmě děkuju za všechny ty předškolní, školní a dospělácký léta v pubertě, který jsme spolu odžívali a strašně moc jsme toho i spolu poslechli. A k jedním těm našim oblíbeným věcem a kapelám patřila kapela Arakain. A když pustím píseň, kterou tady mám připravenou, tak já myslím, že určitě se ti vybaví spousta věcí, které jsme u téhletý muziky prožili. Takže všechno nejlepší k narozeninám a posílám do Jankova Arakain a proč?

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.

0: Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké úterní poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrné teploty a podle současných předpovědí taky minimum srážek. Nejteplejší a zároveň nejsušší počasí se očekává hned během tohoto prvního zářijového týdne. Americký prezident Donald Trump uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Ty patří pod britskou správu, ale činí si na ně nárok také Argentina, jejíž prezident je Trumpův blízký spojenec. Jakub Menčík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková se stali dalšími českými tenisty, kteří postoupili na grandslamovém US Open do druhého kola. 17. nasazený Menčík porazil Japonce Mochizukiho, Svrčina zdolal Francouze Royera a deblová světová jednička Siniaková zvítězila nad Italkou Kočiaretovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
2: Na D7 mezi 35. až 36. kilometru na trase Praha-Chomutov je porouchané osobní vozidlo, čekejte tam zdržení. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná první...
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná první zářijový rockovej poraz s Danem.

Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

se zachytí, ten bude mít záruku pravdový kvalité a ty jsi pěkný dezolát. Tohle řekla ona.

celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují šťávu tekoucí z konečku prstů.

0: celej žhavej.
1: Vypsaná fixá dezolát, ale písnička příští rok oslaví 20 let. Je to neskutečný, že to přijde, kdyby to bylo včera, co jsem ji slyšel poprvý. A jak jsem sliboval, tak mám zase rozdávačku pro vás. A to na Harley, na koncert, který bude 4.9., takže v pátek v Holkově na letním parketě, takže kdybyste chtěli ještě vyrazit na nějaký venkovní mejdan, tak máte jedinečnou šanci. Najdete příspěvek na našich sockách, tam je plakát nebo udělaná grafika z Harley, no potom napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali, a já dneska kolem 3. hodiny vyberu 5 z vás, ty dostanou po 2 lístkách na tenhle ten skvělý mejdan. Takže na to mrkněte, ať ještě vyrazíte ven, pořádně se nadechat čerstvýho vzduchu. A já vám pustím další hudbu a budou Def Leppard, Vašek Neubarta, anebo Queeni I Want To Break. A můžu mluvit I Want To Break Free.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: A to byly Def Leppard a písnička Love Bites z roku 1987. Skvělý osmdesátky. Tak dneska doufám, že jste vedli děti do školy, někdo z vás určitě prvňáčky. Moje mladá půjde až příští rok. Ona mě včera volala, že jde zpátky do školky, už se těší. No ráno telefon, asi za 5-8, mě volá bývalá a říká, to je tak malá brečela, ona paní učitelka se jí změnila a má tam takovou nepříjemnou, takže měla záchvat, ona je taková stydlivá, mladá, takže se to asi užila ve školce, musím se dneska za ní stavit a vyspovídat jak dopadla, jak se tam má ve školce, jak se tam zejtila, tak. No a takže příští rok už tam nachystaný, až půjde do školy, tak hezky koupíme ten kornou se bombonama, ať se pak stydí jednou za mě, že jsem jí ho koupil, dostane tričko Metaliky, aby věděli, s kým chodí do třídy. A jestli máte nějaké fotky vašich prvňáků, klidně mi to pošlete, se na to mrknu, klidně mi to na sockách dejte, na naše rádio, poklubte se prvňákama. A já vám pustím další hudbu a pustím vám jiné kafe, Kissin' Dynamite anebo Cure.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás!

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pohodové úterní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Dětem v základních a středních školách dneska začal po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Poprvé v něm usedlo do lavic 115 tisíc prvňáčků. Prezident republiky Petr Pavel se zúčastnil zahájení školního roku v Brodku u Konice na Přerovsku. Jeho návštěva se navíc symbolicky spojila s oslavami z tého výročí založení Brodecké školy. Rusko vyhrožuje pobaltským státům. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí pohrozila devastující odezvou na to, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí. Pobaltské státy jsou členy Severoatlantické aliance, podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi a ostře vystupují proti počínání Moskvy. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech tak vystřídala firmu Puma, oznámila fotbalová asociace České republiky na svém webu. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické a futsalové reprezentace.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 kolem 20. kilometru na trase Brno-Lanžhot je práce údržby, dělají tam v levém jízdním pruhu nový svodidla, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Máme skoro 3 minuty po 13. hodině, jsme v první hodince rokovýho vorazu. Já vám připomínám, na sockách našeho rádia rozdáváme lístky na Harley, takže kdybyste chtěli ještě někam vyrazit v pátek na venkovní akci, tak se tam mrkněte a napište si o ty lístky, protože kolem třetí budu vybírat 5 z vás, kteří dostanou 2 lístky, ať můžou vyrazit. A já vás šetřit nebudu, protože mám pro vás další hudbu a mám pro vás Ozzy Osbourna, Vysací zámek, Pretty Reckless, anebo Rzit. A já vás šetřit nebudu, protože mám pro vás další hudbu a mám pro vás Ozzy Osbourna, Vysací zámek, Pretty Reckless, anebo Limp Bizkit.

0: Skvělý Ozzy Osbourne a písnička Goodbye to Romance z roku 1980. A já o víkendu se jdu podívat na takovou akci Šipkovou Czech Darts Open. Možná mnozí z vás tam budou taky podívat. Hrozně se na to těším. Bude to takový zase něco novýho. A já jsem tam zrovna koukal na ty Letňany, na to výstaviště, že tam je ještě akce taková, která by vás třeba mohla zajímat, kdo máte rádi jako LPčka. Tak je tam od 4. až do 5. teďka o víkendu. Je tam akce, že tam budou vinily rock a metal, bude tam vystavovat na 40 jakoby prodejců, tady těhle těch 10, budou tam různý rarity, takže koho by to zajímalo, tak se na to mrkněte, jmenuje se to Vinyl Expo, bude docela zajímavý, takže přemýšlím, že se budu mrknout, že to je vedle o 3 haly dál, tak se na to mrknu při těch Šipkách, aspoň třeba, no, třeba se něco odvezu, uvidíme. No a já vám pustím další hudbu, trošku zvolníme. Pustím vám John Bon Joviho Rybičky 48, Linkin Park, anebo Clue a jejich Island Sun.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
4: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: A to byl John Bon Jovi a Queen of the New Orleans. Skvělá písnička z roku 1997. No a my bychom chtěli dneska popřát k narozeninám Rock Radio Stage. To je naše sesterský rádio, který je dabový. Možná mnozí z vás ho znáte. Hrajeme tam převážně českou hudbu. Takže mu přejem, my tady z celého Rock Radia a přejem všechno nejlepší. Ať má co nejvíc posluchačů a vy, ať to posloucháte, ať se vám to líbí. A já vám tady pustím, protože český kapely nahrály už přání pro tohleto rádio. Jsou tam třeba Kabáti, Rybičky, Panoptiko a spousta další, tak já vám to pustím, jak přejou našemu rádiu všechno nejlepší. Tak vydržte, vám tady chystnu a jdem na to.
1: Rock Radio Stage.
2: Zdravíme všechny posluchače a všichni, co dělají na rádiu Rock Stage. První rok. Doufám, že vám to vydrží, ale držte se, druhý rok oslavíme taky třetí rok, co tady, 61, 200.
3: Držíme palce.
4: Eskadra Panoptiko, zdraví Rock Radio Stage a přeje všem nejlepší první narozenina.
5: Tak je to tady, Rock Radio Stage slaví první rok. To je takový hezký, to je takový patole pěkný. Tak my mu přejem, ať se co nejvíc poslouchá, ať o tom lidi co nejvíc vědí. No a je tam hlavně česká muzika. A česká muzika, to je ta hezká muzika, to je ta naše. Tak se na to podívejte a vše nejlepší.
6: Všechno nejlepší.
7: Čau holky, kluci, vás zdravíme za Hadley.
8: Čau.
7: A přejeme Rock Radio Stage k prvním narozeninám malinka fame. Hodně posluchačů, štěstíčko, zdravíčko, ať nám roste.
8: Všechno nejlepší.
0: Tak tohle bylo přání od kapel, my jim děkujeme. Nejlepší byl Pepa Vojtek, všechno nejlepší voleno, tak to tam řekl hezky. A já vám pustím další hudbu a čekají nás Lucie Amerika anebo Eagles Hotel California.
9: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Když do 3 počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
14: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
13: Mají i pořádný stroje?
14: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
15: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
16: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
17: Rock Radio, co se děje?
18: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága až Djorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
17: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet? A v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Krásné úterní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ceny paliv nejspíš jen tak neklesnou. Cena nafty by se dokonce podle serveru novinky.cz mohla vyšplhat o více než korunu až ke 47 korunám. Důvodem je drahá ropa v důsledku pokračující americké války v Iránu a nedostatek kapacit rafinérií. Kdo popírá souvislost extrémního počasí s klimatem, ignoruje vědu. V rozhovoru s novináři to řekla ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí Lena Ila Mononenová. Zmínila v této souvislosti zejména rekordní vlny veder, rozsáhlé lesní požáry a vážná sucha, která poškodila zemědělství a narušila dopravu i energetickou infrastrukturu. 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista. Důvod odstoupení české hráčky, která loni ve Flushing Meadows postoupila do druhého kola, není znám.
3: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během nepřechodně oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
6: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Rock Radio, doprava.
5: Na D6 mezi 9. a 10. kilometru na trase Praha Karlovy Vary je porouchaný nákladní vozidlo, čekejte tam zdržení a je tam nepůjde z nás pevná kradnice. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Rock Radio. Rockovej voraz.
5: Máme přesně minutu po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho vorazu. Já jsem si pro vás tady nachystal plesíbo a zrovna včera jsem poslouchal soundtrack Velmi nebezpečným známostem, kde vlastně plesíbo nahráli písničky, i tam hráli Counting Crows a my pamatujeme si tu scénu, kdy vlastně Ren Phillip stál na tom eskalátoru nahoře a Reese Witherspoon jede nahoru. Kdo z nás to nechtěl zažít? Je to krásných 27 let, přátelé. Takhle už jsme starý všichni. 27 let starý film, já jsem si myslel, že je to tak 15, bohužel není. Takže jdem na to, plesíbo.
3: Rock Radio.

0: To byly Soul Asylum a jejich Runaway Train. No a po prázdninách už zábava skončila a začíná práce, a to je Kamilovi, protože v 9 už bude mít hvězdnýho hosta zítra a čeká ho Honza Křížek, můžete ho znát zakladatel Volčok Eyes, anebo hrál místo Radima Hladíka, hrál v Blue Effectech a hrál taky se spoustu umělcema jako Anaka, s Colorbandem, s Mekyš Birkou, nebo se Support Lesbians, nebo Ivanem Králem, takže se máte na co těšit, určitě to bude zajímavý, myslím si, že Kamil se na to připraví a ten ho vyspovídá, takže budete mít skvělý rozhovor. Takže zítra Laďte rockový rádio od 9 s Kamilem, hvězdný host, a bude to Honza Křížek. A já vám pustím další hudbu a nás čeká Nirvana, Kansas, Beetle Beast anebo Arakainis Dimitri, Žij svůj sen.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Motokeci Marcela Herbolta.
14: Většina sportů má své vlastní pomyslné vrcholy, něco, co se může podařit jen těm nejlepším z nejlepších, třeba trojkoruna v cyklistice, tedy výhra na Vueltě, Tour a Giro. V hokeji je svatým grálem trojkoruna Stanley Cup, olympiáda a titul mistra světa. No a třeba v ploché dráze je to zisk titulu mistra světa v jednotlivcích týmech a pak zisk poháru národů. To se až doposud nikomu nepodařilo, než přišla uplynulá sobota a tento trojprimáci jako první v historii připsal australský jezdec Jason Doyle. Se svým klokaním týmem triumfoval na Speedway of Nation ve Varšavě a jen podepsal, že i ve svých 40 letech patří mezi naprostou špičku. Ono člověk musí australské jezdce vůbec obdivovat. Není to u nich jen o té sportovní výkonnosti, která je špičková. Vždyť hned 4 jedou Speedway Grand Prix a přitom jsou to jezdci ze země, která ani nemá vlastní celostátní ligovou soutěž. Australští jezdci tráví 9 měsíců ročně tisíce kilometrů od domova, mnohdy od rodiny a kočují po Evropě, protože dělat plochou dráhu, to je skoro jak cirkusák. Za jediný týden jsou třeba na 3-4 soutěžích ve 3-4 zemích. Domov de facto žádný, jen dodávka a hotely, občas nějaký ten pronajatý pokojík. To svědčí mimo jiné i obrovské psychické odolnosti těchto jezdců. A tak není divu, že klokani v čele s Jasonem Doylem v sobotu doskákali až na nejvyšší stupínek. Což jim kromě domácích fandů cál snad každý.
13: Rock Radio Motokeci.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio.

0: a dohrávají Kansas a my se blížíme do finále rokovýho vorazu a já mám ty výherce na Harley a já vám přečtu jména, kdo dostal lístky, dostali po dvou lístkách, je to pět lidí. Libor Dvořák, Rudolf Šimánek, Veronika Štěpinová, Bendula Hradecká a Daniel Mlčůch. Já vám gratuluju, užijte si koncert Harley, pošlete nám klidně z toho fotky, jak jste si to užili. Já se s váma dneska loučím, protože zítra se neuslyšíme, já mám volno, musím doktorovi, za mě bude Kamil zítra, takže se uslyšíme až ve čtvrtek. A ještě než se s váma rozloučím, tak vám zahraju nějakou hudbu. Čeká vás Manover, Simple Plan, Valda Gang. Tohle byl Rokový voraz s Danem, já jsem Dan Kotek a mějte se hezky a čau.
1: Zavřete oči, odchází, čekám.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Schodek státního rozpočtu by se po zvýšení na 389 miliard korun v příštím roce měl v budoucnu snižovat. A to od roku 2028. Předpokládá to střednědobý výhled ministerstva financí. Za dva roky by měl být deficit 360 a v roce 2029 250 miliard korun. Ceny za naftu podle analytiků zřejmě zase vystřelí. Kvůli drahé ropě a nedostatku kapacit rafinérií by mohla zdražit i o víc než korunu. Litr by mohl stát až 47 korun. Nahoru zřejmě půjde i benzín, nicméně u něj by zdražení nemělo být tak výrazné. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněné. Voliči už tak mohou zjistit, kdo se v jejich obci uchází o místo v zastupitelstvu. A rozdíly mezi jednotlivými obcemi jsou poměrně výrazné. Kde bude největší výběr, ví místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
2: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
1: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože tam nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Na rozvodně u elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení. Policie uvedla, že zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě zasahují pyrotechnici. Nikomu ale nebezpečí nehrozí. S odvoláním na zdroje o tom informovala agentura DPA. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Bouřky už dneska nehrozí, vypadá to, že dneska nad Českem máme hlavně polojasno, na severozápadě i trošku víc oblačno, každopádně teploty se pohybují někde kolem 23 stupňů v průměru, na jihu Moravy může být až 26. Přes noc teploty klesnou asi na 14 a středa, tak ta bude trošku víc zatažená než dnešek, teploty ale zůstanou poměrně vysoko, na začátek září bude asi 24 stupňů a jediný, kde se můžeme potkat s nějakýma přehánkama, tak to je Liberecko a taky okolí Olomouce.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na kruhovém objezdu na ulici 17. listopadu v Ostravě si dejte pozor na srážku osobáku a nákladňáku. Na Mírovém náměstí v Litoměřicích jsou sobě dva osobáky, můžete tam počítat se zdržením. V ulici Bělohorská v Praze se taky zdržíte kvůli srážce dvou aut a taky se zdržíte v ulici Heřmanova. Taky v Praze je tam tramvaj s osobákem, sobě díky bouse, ale nikomu nic nestalo. Každopádně zdržení rozhodně bude.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne je zpátky v plný síle, máme 1. září, 15 hodin a 4 minuty, k tomu Kuba i Peťa jsou na místě.
4: Konečně zase zpátky doma. Vždycky si tak jako říkáme na začátku toho vysílání, komu bychom to mohli jako věnovat, tak no si jasně. Říkám tak všem školákům, ne?
3: No samozřejmě všem školákům a speciálně všem, co šli dneska do první třídy a hlavně jejich rodičům, který samozřejmě s tím mohli zažívat nějaký stresy, spousta z nich určitě uronilo nejednu slzu, protože jim ty děti zase vyrostly o něco.
4: Přesně, tak.
3: No a tak doufáme, že to dneska proběhlo dobře, všechno v klidu, že kornouty prostě si se nosej u vás, tak že to mělo všechno jako úspěch. A já jsem si teda všimnul v Praze asi dvakrát víc lidí než jako minulý týden.
4: No a čím to bude, čověče?
3: No já vím, ale to mi neříkej, že na prázdniny všichni odjíždějí někam pryč.
4: No, a pak jasný, se jako, že jo.
3: Ale na celý prázdniny?
4: No jasně, a jako malej jsme na celý prázdniny odjížděli pryč.
3: To je hustý.
4: No.
3: My ne, no, ale my jsme nebydleli v Praze ani přes lok.
4: Pryč.
3: No,
4: a pak jasný, se jako,
3: že jo. Ale na celý prázdniny?
4: No jasně, a jako malej jsme na celý prázdniny odjížděli pryč.
3: To je hustý.
4: No.
3: My ne, no, ale my jsme nebydleli v Praze ani přes rok.
4: No tak vidíš.

0: Tři sestry a jejich kovárna právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin 19 minut a Kubo.
1: Ano.
0: Já bych asi šel na koncert, člověče, Tři sestry.
1: No jasně, ale teď jsou na kovárně furt.
0: No jo, no. Pro mě to docvaklo o něco pozdějíc.
1: No, jsou každý den na kovárně, tak jako kde budou třeba teďka v sobotu?
0: No hele, teďka, já myslím, že teďka v sobotu by měly být v Pecce u Nových Pak, jestli se nepletu.
1: Nová Paka, tam nedaleko je kemp a koupaliště Pecka a tam právě ano. Oni budou v sobotu hrát. Myslím, ano. Že Doktor PP tam je taky, ne?
0: Ten tam bude taky.
1: No a ještě nějaký kapely tam budou, bude to jako velká punková show bych.
0: No
1: jako
0: ale
1: vlastně.
0: Hlavně by u toho mohly být třeba nějaký naši posluchači, ne?
1: Myslíš?
0: Já si myslím, že jo. Vidíš tady na stole ty dva lístky, co tady máme připravené.
1: A jo?
0: No.
1: Já myslím, že ty jsou pro nás dva.
0: Ne, to někomu rozdáme, ne?
1: Já tak jo.
0: Já bych to rozdal normálně.
1: Tak jo, hele, tak posluchači, jestli chcete tyhle dva lístky, které tady máme, takhle, hele, slyšíte, jak to jako šustí, takhle, jo, to jsou ty lístky. Tak prosím vás, napište nám na Facebooku, najděte si profil Rock Rádia a do zprávy Rock Rádia napište, že vy chcete lístky, že vy na ně potřebujete jít, koho třeba vemete sebou, nebo na jakou písničku se nejvíc těšíte, prostě nějak nás navnaďte, aby jsme vám ty lístky dali.
0: A hlavně nám k tomu pošlete vaše telefonní číslo, ať vám odsud z rádia můžeme zavolat a chvilku v éteru i pokecat, takže rozhodně pište a pište. A my vám začínáme další muziku. Čekají vás Komunál, taky Green Day a nebo Rammsteini a jejich Deutschland.
2: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
8: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
7: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
8: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na klasiku z poloviny devadesátek. Jedničku mají Rainbow s deskou Stranger in a Soul z roku 1995. Dvojku dostali Uriah Heep a album Sea of Light, taky z roku 1995. Nebo můžete zvolit Whitesnake a desku Restless Heart z roku 1997. Hlasujte na našem webu rockovíradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Dneska máme na Rock Rádiu takovou trošku punkovou hodinku. V té první hodině rokového odpoledne máme 15 hodin a 38 minut. Před malou chvíli jsme mluvili o třech sestrách, teď tady byly Clash, no a teď budeme zase mluvit o punkáčích, protože jestli jste náhodou nezaznamenali, tak nedávno se dalo dohromady hned několik takových punkáčů a hodně zajímavých.
1: Hele, hodně zajímavých. Billy Joe Armstrong z Green Day za zpěvem a za kytarou, Travis Barker z Blink-182 jako bubeník, Term Armstrong z Rancid a ještě baskytarista CJ Ramone udělali kapelu s názvem Cretan Family a zahráli právě na výročí 50 let od vydání prvního alba The Ramones.
0: Což je jako výborný, samozřejmě jako velkolepá oslava, ještě dokonce přišel i Billy Idol, byl tam takový komik Fred Armisen, který vždycky na svém stand-upu hraje na bicí a napodobuje různý takový jako zajímavý bubeňky. Celý večer uváděl John Travolta,
1: což je
0: jako víš, že prostě znáš ho buď z pomády, jak zpívá rock and roll, nebo ho znáš no, prostě z Saturday Night Fever, jak prostě tančí disco a najednou prostě tady uvádí punkovej výročí, jako skvělý, jako opravdu zajímalo by mě, jestli někde bude třeba jako záznam toho celého vystoupení, protože oni hráli třeba Blitzkrieg Bob nebo
1: no
0: prostě tyhle ty jako punkový legendy, no, tak
1: co jsem o tom tak jako četl, tak to vypadá, že už asi se znovu na pódiu nepotkají. Vypadá to, že to opravdu bylo prostě jen a čistě tady pro tu akci, ale každopádně Billy o tom mluvil, takže se to prostě neskutečně užili, že to byl výborný večer, fanoušci si to taky užívali, a hlavně že mohl vzdát hold tady tý v jeho očích jedný z největších kapel na světě.
0: 100% jako Ramones byli velký průkopníci, to co byli vlastně v Británii Sex Pistols, tak to co to byli v Americe Ramones. No
1: přesně,
0: ale
1: tak.
0: My už se samozřejmě přesuneme dál do našich tady vod rock rádia. Dáme si Foo Fighters, budou taky Vanastovky, Sabatoni přijdou a Mr. Big a jeho Wild World už za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňága a Žďorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na Krásný Louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Koaliční hnutí SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. To včera schválila vláda. Předseda hnutí Okamura chce téma ještě otevřít na jednání koaliční rady. Podle SPD jde o trestání pracujících, kteří se chvilkově ocitnou bez zaměstnání a mají na podporu nárok. Čerstvý plnoletý řidič na Frýdecko-Místecku přišel o papíry. V srpnu mu totiž policejní měřič v Dolních Domaslavicích naměřil rychlost 148 km v hodině. Nejvyšší dovolenou rychlost tak překročil o 93 km. Dopravní policisté mu na místě zadrželi řidičák a další jízdu zakázali. Uplynulé prázdniny bilancují záchranáři. Třeba ti v Královéhradeckém kraji měli v létě téměř 12 000 výjezdů. Meziročně je to o 9% víc. Na vyšší vytíženosti záchranky se projevila hlavně červencová a srpnová vedra. Nejvíce výjezdů měli kvůli úrazům, těch bylo okolo 2 000. V Brně se v sobotu uskuteční už 11. ročník Dne náborů. Na Kraví hoře a přilehlém koupališti si děti i dospělí budou moci vyzkoušet desítky různých sportů. Co bude k vidění, ví mluvčí společnosti Stares Sport Martin Lísal.
2: Nově se představí například hobbyhorsing, gymnatlon nebo padel, kteří tak doplní tradiční a populární sporty jako fotbal, hokej a volejbal. Mezi dlouholeté účastníky Dne náborů patří také Medlánecký aeroklub, jehož členové si pro návštěvníky mimo jiné nachystali i dynamickou ukázku své činnosti v podobě přeletu nad areálem.
1: Já doplním, že vstup na akci je zdarma. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes máme po celé republice polojasno a bude tomu tak celý večer i celou noc. Teploty momentálně venku kolem 23 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra nás bude čekat zataženo po celé České republice a možná se ojediněle objeví přehánky na severu a nebo taky ve střední Moravě. Teploty zítra kolem 24 stupňů a večer to padne na 12.
4: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
5: Most Jana Kubelíka, v Mostě v ulici Jana Kubelíka bourali dva osobáky, je tam dokonce i roztrhaná pneumatika na vozovce, je to u křižovatky s ulicí Václava Talicha, projíždějte tam opatrně. Kusy pneumatiky najdete taky na D1, ale k tomu ještě celý nákladák, který je tam odstavený a je to na kilometru 202 ve směru na Polsko. V Rakovníku, tak tam je to Plzeňská ulice, kde se srazily dokonce tři osobáky, záchranné složky už jsou na místě a je to tam zhruba, jak se projíždí kolem nákupního centra. A v Brně, tak tam se srazila dodávka s osobákem na ulici Opuštěná a k tomu tam vznikla ulice, vznikla tam kolona kolem 100 metrů. Takže jestli tam přijedete, rozhodně opuštěný nebudete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
3: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne zase najíždí do svojí druhý hodinky a v plný síle Kuba i Petr za mikrofonem.
5: Jsme tady a dokonce tady máme sebou ještě dva lístky na Tři sestry, takovýhle počítání tady máme při prvním dnu školy a Tři sestry, dva lístky 5.9. koupaliště Pecka u Nový Paky. Prosím vás, těch lístků se potřebujeme nutně zbavit. My jsme se prostě zařekli, že než odsaď odejdeme, tak ty lístky už dávno budou pryč, tak nám s tím prosím vás pomožte a napište nám na Facebook.
3: Stačí, abyste si ho otevřeli a tam si našli zprávy a do nich nám napsali, proč ty lístky máme dát vám a taky nám k tomu připsali vaše telefonní číslo, ať vám můžeme odsud zavolat.
5: No ale my už teď budeme samozřejmě pouštět další rockovou muziku, protože víme, jak to bolí, když žádnou rockovou muziku dlouho neslyšíte. Takže přijde kapela Doga, bude taky Europe, Volbeat ještě, no teď jsem se zavařil, Stin Bramsen se jmenuje, myslím, no a taky samozřejmě Urge Overkill a jejich Girl, You'll Be a Woman Soon, hlavně pro všechny fanoušky filmu Pulp Fiction.

0: Duka rozhodně ví, jak to bolí, a o tom nám taky teď rozpívali v 16 hodin a 18 minut na Rock Rádiu. A zítra, přátelé, zítra to opět po letní pauze přijde. Zase tady bude od 9 hodin od rána hvězdný host Kamila Drába.
1: Je to dokonce už 147. epizoda tohodle toho rozhovoru a týhletý Kamilovy show v podstatě, která dokáže nahlídnout pod pokličku rockerům, kapelám a všem možným zajímavým lidem z rockové scény, kde povídají o svých nových projektech nebo nově vydaných singlech, což je právě třeba případ Honzy Křížka, který zítra přijde. A on totiž v posledním měsíci vydal teďka nedávno novou pecku, která se jmenuje Čas nejde vrátit, tak o tom si nejspíš bude povídat, co s ní chystá, jaký třeba ho čekají koncerty na podzim a další takovýhle věci, takže takhle ho u nás Kamil zítra vyspovídá.
0: Takže rozhodně si v 9 ráno nalaďte Rock Rádio, abyste o to nepřišli. A i kdyby se náhodou stalo, že o to přijdete, že máte třeba poradu v práci nebo přivezou nový auto a budete ho muset prostě opravovat, tak klidně.
1: Ne, co by se ještě mohlo stát?
0: Hele, ještě by se klidně mohlo stát to, že prostě by nejel traktor třeba.
1: Že by nejel traktor?
0: No.
1: A něco dál, dalšího?
0: Ještě by se mohl porouchat kamion.
1: Kamion taky, dobře. Takže auto, traktor, kamion.
0: Jo.
1: A co kolo třeba, co lidi, co jezdí na kole?
0: To je
1: jako,
0: taky
1: co mají dělat, jako, když to neuslyšejí?
0: Třeba by píchli. No prostě, každopádně, tady v tom případě si to můžete když tak pustit potom zpětně na našich stránkách rockoviradio.cz. Teďka už ta další muzika.
1: Dáme si Papa Roach, bude taky Trautenberg, protože nám to vůbec nevadí. My máme diesel agregát. No a budou taky Pearl Jam i s Jeremym.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Alice Cooper právě teďka dohrává na Rock Radio. Máme 16 hodin a 37 minut a už jenom pár minut nás dělí od okamžiku, kdy zjistíme, kdo pojede v sobotu na koupaliště a kemp Pecka, kde budou hrát tři sestry, taky Doktor Pepe a nebo MZH.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po krátké pauze jsme zpátky a nejsme tady s Kubou sami, máme tady totiž výherce dvou lísků na tři ségry, vyhrává to dneska Petr. Nazdar, Peťo!
2: Ahoj, zdravím všechny slušný rockery.
1: Tak prosím tě, Peťo, ty jsi nám psal docela do zajímavou zprávu, takže si tě musím trošičku povyslíchat, jo? Tak hele, psal si, že budete mít se ženou výročí svatby, prosím tě, kolikátý?
2: 18.
1: Už. Takže vaše svatba už je konečně dospělá teda, jako vaše manželství teda.
2: Ano, už se to blíží.
1: Hele, a prosím tě, taky si psal, že vyrážíte na mototrip, takže myslím, že všechny naše posluchače bude zajímat, co máte za mašiny.
2: Hele, máme jednu mašinu, a to je Royal Enfield Super Metro 650. Já jako řidič a žena jako můj batůžek.
1: To je krásný. Hele, a prosím tě, bude to na tři ségry premiéra, nebo už jste na nich takhle spolu někdy byli?
2: Nebyli, spolu jsme ještě nebyli, takže to bude premiéra a věřím, že se vám to bude moc líbit.
1: Tak skvělý. Hele, tak přeju, ať si to pořádně užijete, klidně nám potom pošle nějakou fotku, jak jste si to užili a dej zase někdy vědět, třeba pro tebe budeme zase něco mít.
2: Super, díky moc.
1: Tak jo.
2: Mějte se krásně.
1: Děj se, Peťo, ahoj. Čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Je to přesně tak, rozdáváme slušnej rock i dál, Faith No More, budou Lordi taky, Miroš Majda se svojí letošní peckou Lavina, ale teď se jako lavina valí AC/DC a jejich Thunderstruck.

0: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Návrh státního rozpočtu na příští rok není dobrý. Deficit je vysoký, uvedl to prezident Pavel. Hlava státu doufá, že návrh rozpočtu před konečným schvalováním ještě dozná změn. Stát by měl příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard. Na Šumavě během srpna obnovovali mokřady a rašeliniště. Akce se každoročně účastní dobrovolníci z celého světa. Přijeli třeba z Bulharska, Francie nebo Indie. V šumavských lesích například kosou kosili louky. Areál Zlínské zoo se rozrostl o nové místo pro všechny milovníky dobrého jídla. Právě dneska se tam otevřelo indické bistro Bák, což v překladu znamená tygr. Co návštěvníkům nabídne výmluvčí zoo Romana Mikešová.
9: V nabídce nebude chybět třeba oblíbené butter chicken, chicken tikka masala nebo červený čočkový dhál. Milovníci rychlejšího občerstvení se mohou těšit na plněný indický chléb nan, na sendviče, hot dogy a také dezerty. No a podávat se budou i onigiri, což jsou japonské rýžové trojúhelníčky.
8: Bistro bude fungovat denně od 9 do 18 hodin. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu přesáhl 1000. Pohřešováno je téměř 4000 lidí. Záchranářské práce pokračují v odříznutých oblastech i v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je totiž přes 900 pracovníků z 12 elektráren. Přes 500 z nich je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska už nezaprší, vypadá to, že ten dnešní den doklepeme s polojasnou oblohou na severozápadu Čech. Můžeme počítat možná s trošku větší oblačností, ale z těch mraků by rozhodně zapršet nemělo. Teploty budou někde mezi 25 až 26 stupni, hlavně na Moravě. V Čechách, tak tam může být trochu chladněji, právě na tom oblačném severozápadě, tak tam je to kolem 20 až 23 stupňů. V noci teplota průměrně klesne asi na 14 stupňů a zítra nás čeká trošku víc zataženo, ale možná bude taky přes den trošku polojasno. Každopádně čistá obloha se rozhodně neukáže, ale zase ani déšť. Pršet by mohlo tak možná na Liberecku, kde bude 21 stupňů a všude jinde bude až třeba kolem 24.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
11: A ještě se mrkneme, jaká je situace na silnicích. V ulici Italská v Praze se srazily dva osobáky. Dejte si pozor na docela rostoucí kolony. V ulici Tyršova ve Znojmě je v sobě osobák s motorkou, díky bohu ale bez zranění. Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně jsou v sobě tři osobáky. Tam se můžete zdržet dokonce až několik desítek minut. A taky v ulici Želetická v Litoměřicích, tak tam jsou v sobě dva osobáky, díky bohu ale bez zranění. I tak to ale projíždějte opatrně.
12: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
13: Rock Radio. Rockový odpoledne.
10: Máme úterý 1. září, 17 hodin a 4 minuty. Kuba Vaňa s Petr Janda jsou za mikrofonama a doufáme, že si dneska užíváte první školní den, anebo prostě úplně obyčejný úterý pro nás všechny, co makáme i celý léto.
11: Ať už je to tak, jak to je, tak vám i tak přejeme krásný odpoledne, ale hlavně popřejeme všechno lepší ke svátku všem Lindám a Samuelům, který ho právě dneska slavějí.
10: Těšíme se, že si dnešní den snad užíváte, možná si dáte třeba i nějaký zmrzlinový pohár, ale každopádně
11: si dal.
10: Že jo. Ježišmarja, horký maliny se zmrzlinou.
11: Split bych si dal.
10: Pane bože, tak to jsou skvělý rockerský dezerty, každopádně teď už si dáme si Queeny, bude taky Dio, Aleš Brichta přijde v uniformě Lokaje, ale než se převlíkne, tak ještě bude Powerwolf a jejich Demons Are a Girl's Best Friend na Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.
1: Uniformně

0: Právě teď dohráli Queenie We Will Rock You, není potřeba představovat, tahle ta pecka z roku 70, tak to zná snad úplně každý, kdo někdy úplně náhodou udělá tuf, tuf, tak to okamžitě začne zpívat. Naštěstí to má jenom 2 minuty, takže se to dá i během
1: krátký. Jako tomu, že to máme zkrácený, víš?
0: Jo, aha, takhle. No tak hele, máme 17 hodin a 18 minut a je právě dobrý čas si připomenout, že naše sesterský rádio, Rock Radio Stage, dneska slaví svoje první narozeniny.
1: Přejeme mu samozřejmě všechno nejlepší tady tomu rádiu. Víme, že se mu docela daří a víme, že vy posluchači ho máte rádi, takže klidně můžete mrknout na sociální sítě tady toho Rock Radio Stage, ať už na Instagram nebo na Facebook. Je tam plno různých novinek a takhle, však to znáte.
0: Naladit si to můžete hlavně online, si myslím, ano. Je to tak, že jo, v dabu. A liší se od klasického rock rádia hlavně tím, že tam převládá česká muzika a když už se tam hrajou nějaký zahraniční interpreti, tak hlavně jejich živý verze, takže právě proto se to jmenuje Stage.
1: Takže rozhodně na to mrkněte, myslím si, že o nic nepřijdete. Každopádně teďka už nás čeká další muzika, Limetal, taky Rolling Stones a jejich pecka In The Stars, anebo U2 One.
2: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Beastie Boys a jejich Fight for your right, neboli bojujte za svoje práva, teďka dohrává na Rock Rádiu v 17:37. No a tím už bohužel, ale jistě, rokový odpoledne pomalu končí, za chvilku nás tady vystřídá kapitán, takže příští dvě hodinky už budou zase jenom ve vaší režii.
1: Můžete si už teďka psát o písničky, a to na e-mail studio@rokovyradio.cz, nebo samozřejmě po 18. hodině můžete taky volat na 724 Já jsem to tentokrát chtěl říct, paměti to číslo. A pak jsem se zasek, jestli to máme 724 nebo 5. Tak je to 725.
0: Hele, už tady skoro vysíláme dva roky a stejně si furt to číslo nepamatujeme. No, to je ale prostě taková klasika.
1: Aspoň to můžeme si vždycky takhle přečíst a příště už to třeba budeme opravdu umět z paměti. Můžete psát samozřejmě o písničky i na Facebooku. Kapitán to všechno bude kontrolovat, takže doufáme, že si tady hezky splníte všechna vaše roková přání, ale ještě než to přijde, tak my se s váma rozloučíme pro dnešní rokový odpoledne s těma peckama.
0: Čekají vás Soundgarden, taky Škvoři se přijdou podívat s jejich peckou kolikrát, My Chemical Romance nebo Offspring, tak si je užijte, slyšíme se zítra. Čus!
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
6: Atención, señoras y señores.
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
11: 4. až 6. září vyražte do Jizbic u Čechtic na 44. ročník motosrazu Javáč. Na akci vystoupí Vítkovo kvarteto, Dis, Pumpa, Krleš a další. V pátek 4. v rámci Valečovského léta zahraju v amfiteátru Valečov Vohnout a Mňáka až Djorb. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek si tam užijete Czech Floyd Pink Floyd Tribute Band a v sobotu pak Metallica Czech Tribute Band, se kterou hraje náš moderátor Kamil. Další akcí, která proběhne v sobotu 5., je Septemberfest na krásný louce v Mladý Boleslavi s bohatým doprovodným programem, stánkama s občerstvením a koncertem kapel Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. A jako poslední sobotní tip pro vás máme klub Sedmička na Strahově, který ovládnou holandský Tankzilla a český Undertong.
10: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Yeah!

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun. Ten loni věnoval rezortu spravedlnosti. Úřad o tom informoval a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Kvůli daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Blažek, teď s náměstkem Daňhelem a advokátem Ficem čelí obžalobě. Všeobecná zdravotní pojišťovna podpoří desítkami milionů mladé lékaře. Víc než 300 nabídne 480 tisíc korun. Podmínkou je ordinování v regionu, kde doktoři chybí, a setrvání v něm alespoň 5 let. VZP na to letos vyčlení 90 milionů. První školní den je zároveň úplně prvním dnem pro několik nově otevřených budov a školek. Obhlédnout jednu z nich byla i naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den. Kdybych byla zase malá, chtěla bych chodit právě sem, do mateřské školy Libocká na Praze 6. Dnes se tu oficiálně otevřela a do provozu se vrátila původní secesní vila. A zhruba před 2 lety tu vznikla také moderní přístavba ve skandinávském stylu. Děti mají k dispozici také velkou zahradu, včetně zóny pro venkovní výuku. Zajímavých škol a školek, které dnes po republice zahajují provoz, je ale hned několik. Za zmínku stojí třeba nová základní škola v Říčanech u Prahy, která je aktuálně největší dřevěnou školní budovou v Česku. Z Prahy Liboc, Sára Voldánová.
1: Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek uzavření 4 závodů v Německu. Výroba v továrnách v Emdenu a Cvikově by měla skončit v roce 2031, v Hanoveru v roce 2032 a v Neckarsulmu v roce 2034. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme, drahá, za tvou práci a pojďme se podívat, jak bude zítra. Český hydrometeorologický ústav předpovídá zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty na 25 a jich Moravě opět 27, v 1000 metrech na horách stupňů 17.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A ještě jedna dopravička pro slečnu a pro pána. Tak podíváme se do ulice Vídeňská v Praze. Tam je překážka na vozovce v podobě nehody dvou osobních aut. Podíváme-li se do Poděbradské ulice v Pardubicích, tam je kyvadlový provoz díky nehodě dvou osobáků a ještě do toho dodávka. No a podíváme-li se na D8 a 41,5 km na trase Praha, Německo, státní hranice, tak tam je nehoda a překážka na vozovce, je to osobní auto, tak tam projíždíte opatrně. No a tě jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, rozhodně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Máme 4 minutky po 18. hodině, je tu krásné úterý samozřejmě a na palubě pirátské lodě Rock Radio vás opět vítá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak to rozjedem, pojďte na to, čeká nás jako vždy krásná dvouhodinová výprava za muzikou, do které můžete zasáhnout všichni. Stačí zavolat do kapitánské kajuty na 7258444424, napsat na messengera či do mailu. No a co si dáme úvod? Dáme si starýho pardála Fana Halena a jeho pecku Jump, takže si mírně poskočíme. No a během téhle skoro 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: To byla krásná klávesová smršť Van Halen a Jump. Tak jsme naskočili, doufám, všichni na pázníka. Můžeme se rozjet, přátelé, a rozjedeme se asi s Trautenbergem, bych to tak viděl. Volal mi sem Vašek, že prej má v práci takového trošku pomalejšího kolegu, jmenuje se Bača, takže by mu chtěl zahrát Netáhlo. Tak, milý Bačo, hlavně se nepředři. Jo, to je důležitý.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale unavuje.

0: No, tak to byl Slash Miles Kennedy, dva rokový gentlemani a jejich The One You Loved Is Gone. Trochu smutná písnička, a tak si dáme nějakou veselější. Psal mi tady Pavel Rejšek. Ahoj kapitáne, prosím o zahrání a písničky pro vnučku Nelinku. Dnes nastoupila do první třídy. Jedity, to je hezký, zdravím tě Nelinko. A ta jejich třída se jmenuje příznačně Námořníci. No tak to je skvělý úplně, tak zdravím námořníky. Přejeme jí, ať se jí ve škole líbí. A hlavně daří, máme jí moc rádi. Tak to je jasný, Pavle, to je jasný a to je dobře. Písnička by měla být tematicky Wellerman od Protea. Díky moc, Pavel. Jasně, tak milí námořníci, tady vám posílám Wellermana a nezapomeňte, že na Rům máte ještě dost času.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Přístavu Dover kotví loď, na moře se dej a s námi pojď. Příliv se zved, tak vyplujem hned, duj větře do plachet.
3: Hej, Bůh dá, přijde den, za mořem spatří

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

0: Tak, přátelé, můžeme se oddechnout. Navštívil nás princ temnoty osobně Ozzy Osbourne s panem mistrem Crowleym. Teď si dáme takovou jednu stýskavou píseň. Koukám tady, kdo mi to tady psal. Jo, Petr Krajščák. Ahoj, kapitáne, můžeme hned z kraje Citron. Už zase mi scházíš pro Martinku, že mi moc chybí. Díky, Peca. No hele, to bude v pohodě, prosím tě, Peco. Samozřejmě se zase uvidíte. Zítra je středa, veď, co ti budu povídat. Je tu Citron a už zase mi scházíš samozřejmě. No a mohli bychom si příště říct v příštím vstupu, chtěl bych vás oblažit a podělit se s váma o to, co mi to včera přišlo za obrovský balík, co v něm bylo. To jsem teda opravdu vám řeknu, to jsem nečekal.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Puff, Manic Street Preachers mají opravdu krátké názvy písní, jak je vidět, že jo, a my si půjdeme dát další písně na přání v našem roku na přání a předtím ještě teda prozradím, co mi to včera přišlo od Mariana Majera. Tak, táhnul jsem domů docela jako fakt velký balík. A říkal jsem si, tyjo, co v tom tak může být, abych to nerozbil, že jo, teď to bylo těžký a tohle, měl to 3 kila, to jsem včera říkal. A normálně jsem to včera rozbalil, přečet jsem si tam průvodní dopis k tomu a rozbalil jsem to a bylo tam vážení námořníci, bylo tam normálně poctivý prkínko, jo, na kterém mnohé krájíte maso, ale jak krásně udělaný. Mě to, jako, musím se přiznat, že to prkínko z ořešáku, který Marian jako udělal, krásně zalitý epoxidem, ještě prostě ošetřený, nádherný, natřený olivovým olejem, ještě mi k tomu dal jako vlastně manuál, jak se o to prkínko starat, to jsem vůbec nevěděl, že se takhle stará o prkínko, právě jsem říkal, že ty dřevěný prkínka, jako v tom se může usazovat různý plísně z toho masa, tak a on mě prostě to všecko tam krásně vypsal, jak se to dělá. A musím teda říct, že ten kus dřeva mě zasah přímo na komoru. Opravdu musím říct, přiznám se tady upřímně, je to jeden z nejhezčích dárků, který jsem kdy v životě dostal. Takže Mariane, ještě jednou děkuji a pojďme si dát další píseň. Psala mi tady mail Galbína. Prosím, zahrajte všem z fitness centra Donako v Českém Krumlově a hlavně majitelce Nadě. Moc děkuji, blondýna Galbína. No tak moje volba je jasná. Flamengo, rok 1960. A poprava blond holky.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Pozemek bydlení v obci Čílec na Nymbursku za 4 miliony 200 tisíc, pozemek bydlení v Končině na Svitavsku za 675 tisíc 900, pozemek bydlení v Týnci na Klatovsku za 3 miliony 340 tisíc, chalupa ve Vernéřovicích na Děčínsku za 3 miliony 350 tisíc a rodinný dům ve Vojslavicích na Pelhřimovsku za 3 miliony 390 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: O metlu si dnes zavolal jako první Tomáš, který by chtěl Lubošovi a Lukášovi kolegům zahrát něco pěkného, tak doufám, že se vám to chlapci líbilo. Taky mailem mi přišla žádost o metlu. Lenka psala: zdravíme Rock Radio, dnes slaví náš Martin alias Boldík z Chlumčan významné životní jubileum, kulatou padesátku. Tak milý Martine, přejeme ti hodně štěstí, zdraví kopec srandy navrch tady za Rock Radio. A tady dál píše Lenka: Martine, půl století za tebou, další půlka před tebou, přejeme ti do další půlky krásný výhled před pódiem, dobře vychlazené pivko, hodně skvělé muziky a všeho, co tě baví, a hlavně hodně zdraví. Přeje přítelkyně Lenka, kamarád Lukáš a tvá rodina. Poprosíme zahrát Metaliku, moc děkujeme. Tak já doufám, že spokojenost, a teď pojďme na vypsanou fixu, o kterou si tady dneska zavolal Martin, který by chtěl pro syna Lukáška, který dneska nastoupil do druhé třídy poprvé, zahrát něco pěkného. Já si myslím, že se bude hodit písnička Milý Lukine, protože můj Wolf taky, že jo, je ve druhé třídě, dneska nastoupil. Hned mi volal úplně celý spruzený, že musí vyplňovat nějaký deník, co dělal o prázdninách, a že je to moc slov a že ho to nebaví. Dobře, dáme si domácího motokrosáře a hned teďka mi můžete psát na mail či messenger vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě situaci, v které ho chcete načapat. Odměnou vám budiš píseň na přání VIP po 7 hodině. Už se nějaké návrhy sešly, tak se do toho puste.
1: Rok na přání. Rock Radio.

domácí motokrosář jede do Lužnice, tam leží na zíbledí plazy, rozmrazují emoce. Cukr pod víčko si dal, zastavil v kuchyni, koupelnou

vyhazovací motokrosář jede do ložnice, tam leží na zí, bledí plazy, rozmrazují emoce. Cukr pod víčko si dal, zastavil v kuchyni, koupel

0: Tak tohle byly Battle Beast a Unbroken, krásně nám to dohrává, přátelé, aby jsme stihli ještě poslední pečku do hodinky. Vstoupím do písně a psal mi tady mailem Honza Cortis. Dobrý večer, kapitáne, poprosím o nějakou pěknou záležitost od Slipknot. Děkuji a přeji všem hezký zbytek večera. Ano, já si myslím, že takhle Slipknot na závěr hodinky se hodí. No a my si dáme pohodovou píseň Psycho Social.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Envide. Ora septima est tempus rationem rerum habendi. Dies festi pretierunt. Servisia consumpta est. Citarae resposita sunt. Et mihi in scholam redeundum est. Loco musicae rock lingua latina me expectat et loco potionis fortioris vespentinae potio mituinta es fabis coctis. Dnes jste slyšeli, ejhle člověče, je 7 hodin, čas bilancovat. Prázdniny v háji, pivo dopité, kytary uklizené a já, abych zase lezl do školy. Místo roku mě čeká latina a místo večerního panáka raní kafe. Tak prosím vás, takhle si to přála Eva Andršová, která napsala: ahoj kapitáne, dnes po delší době zkouším poslat hlášení 7 hodiny od naštvaného učitele latiny. Ano, slyšeli jste, jo, to provedení časového znamení, že ten učitel byl opravdu naštvaný, jo, až se kolikrát zakoktával, jo, viděli jste, jak časové znamení umí. A je 7 hodin, prázdniny jsou v háji, pivo dopité, no to už jsme slyšeli. Tak prosím tě, Evi, můžeš si za to něco přát, já čekám na tvé přání, můžeš si přát teď a my si dáme bývalýho kudráče a vždycky romantika Bonadžovýho Wanted, Dead or Alive. Wasted jsem dneska trošku já, ale přátelé, tato krásná kovbojka nám odstartuje naší druhou půli roku na přání. Tchuch.

0: úplně cítím ten prach z těch cest, ty koně, když slyším tuhle tu písničku Wanted Dead or Alive, tak to byl Bon Jovi. No a co pa si tady přála Eva Andršová? Tak jo, ještě pozdravila, že s Rostíkem, Evinka s Rostíkem, tak zdravíme i Rostíka. No a tady bylo přání o Jirku Schellingera. A konkrétně Šípkovou Růženku. Tak jsem se ptal Evy, že po té straně bychom si mohli dát třeba něco veselějšího. Eva neodepsala, tak asi budeme smutnit trošku u Šípkové Růženky. A to vůbec nevadí, dáme si takovou něžnou, pěknou písničku Šípková Růženka od Jirky Schellingera, samozřejmě na vaše přání. Jdeme na ní.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: značka Vostroj jako břitva Landmines a samozřejmě šílenci Architects. No a jak budeme pokračovat v naší druhé půli roku na přání, ptáte-li se mě, tak já vám milé rád odpovím. Dáme si švédský sabaton. Aspoň tak si to přál zamilovaný Radek, který by chtěl pro nás, pro celý rádio, pro všechny pracující, ale hlavně pro svou lásku Veroniku z Luhačovic něco pěkného zahrát. Tak jo, hele, co bychom ti dneska zahráli, Verčo, dáme si 80 Second All The Way. Doufám, že souhlasíš.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
4: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: to the show. Posloucháte Rok na přání, váš oblíbený večerní pořad, samozřejmě na vašem skvělém rock rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Po Kysácích a Pece Psycho Circus si dáme tady bratry z Slovenska, o které si tady napsal Míra Šedivý. Čau kapitáne, zdraví tě Míra, byl by si tak hodný a zahrál bys nám ke grilování horký žeslíže a mám... Oni to zpívají tam Mám čiči na lehátku. No tak já nevím, co to znamená, ta písnička v originále zní jinak. A právě, že má jako pohodu na tom lehátku, že to mají v paži, tak ta se ke grilování rozhodně hodí. Já vám přeju dobrou chuť a dobrou piť a Míra děkuje, já prosím.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Finský smutníci Him nebo His Inferno Majesty, pozor na ně. Tak to byla muzika, kterou jste právě teď poslouchali v našem roku na přání. Píseň Right Here in My Arms z roku 1999 a alba Razorblade Romance. Co si dáme dál v našem roku na přání? Přátelé, přišel mi tady zajímavá zpráva. Psal mi David Pouza. Ahoj, kapitáne, poprosím o zahrání něčeho od Queen. Dnes jsem udal svých 5 párů kačen indických běžců. Byla to skoro rodina, i když to řvalo jako ACDC, ale i tak jsem je měl rád. Budou se mít dobře na farmě. Děkuji, David Salhoty u Vyškova. No vidíš, tak kačeny a kvíni, mám to, už to mám, heuréka, dáme si Radio Gaga.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
3: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

0: Vážení námořníci, jsme pomaličku ve finále našeho pořadu Rok na přání. Dohráli nám Iron Maiden, které jste si taky přáli. Třeba tady Ondřej Bubina Filip. Ahoj, zahraj nám do pergoly Iron Maiden a Can I Play With Madness, hlavně pro mou dceru Františku, že zvládla první den ve školce. Děkuji. Františko, jsi šikulka. Do toho psala ještě Marcela Medová. Pic, kapitáne, pic, macku. Zahraj prosím tě něco od Iron Maiden pro tebe a všechny rockery a náš šipkový tým Ješkovi oči. To je skvělý název. Abychom ve čtvrtek vyhráli. Děkuju moc krát. Ješkovi oči, vyhrajte v ten čtvrtek, prosím vás, jo. Tak to byla pro vás Iron Maiden a Can I Play With Madness. No a teď si dáme taky několik přání o kabáty. Volal mi Vašek Hovorka, že by chtěl Rumca, smiloval Manku od kabátu pro bráchu Milana ze Sedlce, který zítra slaví 64. narozeniny, ať se drží. Tak, milý Milan, ne, my ti přejeme hodně štěstí, zdraví jako pec rany navrch, do toho ještě prej pro mě a pro synka toho Rumcajze, tak já si dám Rumcajze, až přijdu domů, no a se synkem si na něj zahraju s Wolfíkem možná na Rumcajze, nebo o něm přečtu. Každopádně ještě tady přišel mail. Ahoj kapitáne, nechal bych si zahrát písničku od kabátu pro mého taťku, ať nám čas rychleji utíká. Děkuji, Míša. Tak Míšo, já doufám, že Rumcaj smiloval Manku se bude hodit i pro tvého taťku. Tady to máte.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Kdybyste měli, milí námořníci, vzteka, že máte kapelu a nechtějí vás hrát v rádiu, tak to dělejte jako Sunrise Avenue s peckou Hollywood Hills. No, tak když budete hrát takhle, tak vás budou určitě všude hrát. Tak, přátelé, ať se vám to líbí nebo ne, je tu bohužel už dneska konec našeho pořadu Rok na přání a opět budeme náš pořad zavírat. Tradičně napsal mi Carlos von Sudeten. Ahoj, chtěl bych zahrát pro všechny, kteří musí teď večer pracovat, nějaký ten klasický slaďák. Třeba namátkou od Slayer Raining Blood, rocker Karel. Tvrdnu v práci na noční, pěkně ti to jede, kapitáne, ono to pojede. Raining Blood, ten krvavý déšť jsem tady nenašel, ale něco z krví si stoprocentně dáme. Já bych navrhoval pecku Spill the Blood, jestli dovolíš. Karle, tak a ti noční utíká, přátelé, no a s peckou Spill the Blood se s váma pro dnešek se všemi loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Lajdis. Přeju vám plodný večer, no a zítra se na vás těším u středečního speciálu pro zamilované roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete. A něco.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Vše pro bagr.cz.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

chci ti říct, že...

jsem solíš otevřený, rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Většina sportů má své vlastní pomyslné vrcholy, něco, co se může podařit jen těm nejlepším z nejlepších, třeba trojkoruna v cyklistice, tedy výhra na Vuelte, Tour a Giro. V hokeji je svatým grálem trojkoruna Stanley Cup, olympiáda a titul mistra světa. No a třeba v ploché dráze je to zisk titulu mistra světa v jednotlivcích týmech a pak zisk poháru národů. To se až doposud nikomu nepodařilo, než přišla uplynulá sobota a tento trojprimát jako první v historii připsal australský jezdec Jason Doyle. Se svým klokaním týmem triumfoval na Speedway of Nation ve Varšavě a jen podepsal, že i ve svých 40 letech patří mezi naprostou špičku. Ono člověk musí australské jezdce vůbec obdivovat. Není to u nich jen o té sportovní výkonnosti, která je špičková. Vždyť hned 4 jedou Speedway Grand Prix. A přitom jsou to jezdci ze země, která ani nemá vlastní celostátní ligovou soutěž. Australští jezdci tráví 9 měsíců ročně tisíce kilometrů od domova, mnohdy od rodiny a kočují po Evropě, protože dělat plochou dráhu, to je skoro jak cirkusák. Za jediný týden jsou třeba na 3-4 soutěžích ve 3-4 zemích. Domov de facto žádný, jen dodávka a hotely, občas nějaký ten pronajatý pokoj. To svědčí mimo jiné i obrovské psychické odolnosti těchto jezdců. A tak není divu, že klokani v čele s Jasonem Doylem v sobotu doskákali až na nejvyšší stupínek, což jim kromě domácích fandů cál snad každý.
0: Rock Radio Motokeci.

0: Miloš, já vás tady vítám na tom našem výročnom mysliveckom plese. Změna programu, výstupy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí, jo, ta pod kontrolou to má, jen já vím, co se děje, když

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock. Slušná muzika.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: still won't hear.
1: V Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli tak dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Když jsme aspoň auťák, teď máme starou Belu.
4: Pořád lepší, než být v base.
3: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
4: A co polepšovna?
3: Polepšovna.
4: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
3: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
4: Vilma s tebou čeká dítě? Čemu, kdo jsi to zavařil?
5: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
3: Zamoži, trní si novou dětku.
1: Rock Radio. Konec legrace.